očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hejt.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda,

0: Radio Spin.
1: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

0: Talk.
1: Ale hlavní důvod, proč se tohleto třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kdo je ten správný pár.
2: Kolik tam bude dohromady těch párů?
3: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak teda ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
2: Okay. Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní.
1: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší.
2: Okay. Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte v rádiu, v apce, na YouTube anebo na Spotify kanále Rádia Spin. Dnešní díl nebude o rapu téměř vůbec a pokud bude, tak to bude spíš náhoda. Televize Prima chystá novou reality show Are You The One. Když jsem četl, o co má jít, vybavil se mi starý český film Hodíme se k sobě miláčku, tam protěžky k sobě vybíral počítač a tady to vypadá, že to bude podobný. Pozvání přijali Gabriela Gašpárová, Petr Havránek, moderátoři nové reality show Televize Prima Are You The One. Vítejte na Spinu.
1: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání a zdravíme všechny.
2: Tak, tahle reality show by měla kombinovat romantiku, měla by kombinovat psychologii i nějakou jakoby herní strategii, tak co si pod tím vším máme představit, zkuste postupně oba dva mi k tomu říct pár vět a pár pocitů.
1: No takhle, ono vlastně ten film je dost podobný tomu, co se bude dít. A pravda je taková, že opravdu vlastně se do exotiky, do Tajska vydává parta lidí, parta mladých lidí, parta lidí, kteří chtějí něco zažít s tím, že náš tým odborníků jim vlastně určil toho ideálního partnera na základě různých psychologických posudků, různých prostě fyziologických atributů a podobně. Takže prostě jistota je, že každý, kdo tam jede, tak tam fakt jako má toho ideálního partnera a teďka je jenom jeho úkolem ho vlastně najít.
2: Okay. Doplnila byste to nějak?
3: Já si myslím, že Petr to řekl přesně tak, jak to je. Každopádně já si právě myslím, že je to super v tom, že spousta lidí má i třeba problém právě v těch vztazích, že si hledá vlastně ty stejný typy lidí a vlastně srozkotá to většinou na tom stejným problému. Takže v tomhle mě ta show vlastně přijde super, že tady úplně jako nedostanou ten protějšek, jaký vyloženě třeba chtějí na první dobro, ale jak jako potřebujou do toho života.
2: Máte pocit teda, že to bude nějaká určitá jako i vztahová učebnice pro toho, kdo se na to bude koukat?
1: Svým způsobem určitě, protože právě, jak říkala Gáby, tak je to o tom, že každý asi to známe, že prostě děláme chyby, nepoučíme se, toxický vztahy, toxický partneři a podobně. A tady třeba ty lidi zjistějí, že na první dobrou si třeba právě vyberou někoho takovýho, ale my jim pomůžeme k tomu jim ukázat, hele, zase jsi vybral někoho podobného jako třeba předtím, dost pravděpodobně by to zase ztroskotalo a proto vlastně za nás, za ten tým odborníků je pro tebe ideální, to je třeba Pepa. Tak to zkus to jako s Pepou, protože Pepa, i když se to nezdá na první pohled, tak vlastně z toho, co my jsme zjistili o Janě, tak Janě by se mohlo moc líbit.
2: Okay. Ty si to už, Petře, na začátku naznačil, ale ještě jednou pojďme teda zrekapitulovat, nebo klidně i do toho může vstoupit Gáby. Je mi jedno, kdo na to bude odpovídat. Co teda všechno se hodnotilo, jak se sestavovaly ty profily těch jednotlivých soutěžících, protože to mi přišlo fakt zajímavý a úplně jsem tam viděl ten film Hodíme se k sobě miláčku.
3: Tak my samozřejmě jsme do tohohle úplně detailně neviděli. Jak říkal Petr, je to prostě na základě různých jako psychologických posudků a toho, co a na základě nějakých jako charakterových vlastností těch lidí, takže věříme týmu odborníků, který na tom pracoval a uvidíme.
2: Bude to tam vysvětlený aspoň? Jako bude tam nějaký prostě sketch, kdy prostě tam promluví nějaký psycholog na začátku a řekne, tak tohle to je Marie voní Petr, Marie prostě ráda lyžuje, Marie je prostě hysterický typ osobnosti, Petr je kliďas, takže zvládne Marie, nebo bude tam nějaký takovýhle záhubí?
1: No, takhle. Záhubí. Já jsem sám zvědavý, jestli nám vědci odhalí jejich formuly, podle který úplně přesně to vlastně všechno fungovalo, protože i tohle to byla jako moje otázka, na kterou já jsem se ptal a je to, jako někdo se mi to snažil vysvětlit, ale těch věcí tam je tak strašně moc, že myslím si, že i divák tak jako takový by byl trošku zmatený. Ale hlavní důvod, proč se tohleto třeba na začátku nebude vlastně definovat nebo nebude se o tom mluvit, tak je i ten, že ani divák nebude vědět, kdo je ten správný pár. Takže vlastně bude to taková jako detektivka a dva měsíce spekulací o tom, kdo teda k sobě doopravdy patří a nepatří. A samozřejmě, kdybychom to těm divákům řekli hnedka na začátku, tak se budou jenom vztekat u televize, že Pepa na tu Janu prostě nemůže furt jako koukat a možná by to zvedlo nějaký prodej televizí a tak, protože by je všichni rozbíjeli, ale...
2: Byly by tam emoce obrovský, no, právě.
1: Ale zároveň by to vzalo tu pointu toho, že i divák může jako si domýšlet svoje vlastní scénáře a může si vlastně přiřazovat ty lidi podle toho, jak by se to třeba jemu zrovna líbilo.
3: No je to hlavně jako detektivka i pro ně a tady si myslím, že narážíme na nějaký ten učebnicový jako vzor, který tam bude přicházet, no, protože i pro něj to bude taková jedna velká hádanka.
2: Kolik tam bude dohromady těch párů?
3: Bude tam 10 holek, 10 kluků, tak teda ano, 10 holek, 10 kluků, takže 10 párů.
2: Okay. Takže bude to čistě straight, nebo tam bude i někdo nějaký queer pár třeba?
1: No, tohle mě taky hodně zajímalo. A samozřejmě, protože jako ty vědci můžou zjistit spoustu věcí. Mm-hmm. A třeba taky můžou zjistit, že Jana, která celou dobu hledala Pepu, tak by se jí možná líbila spíš Pepina. Mm. A to nevím, co se bude dít v tu chvíli teda jako.
2: Okay. Já bych si vlastně docela přál, kdyby se tam ještě odehrála nějaká takováhle linka toho příběhu, která třeba by mohla vzniknout v průběhu toho vysílání. Tak jsem na to zvědavej. Pojďme teda k mechanice. Takže odborníci vybrali 10 kluků, 10 holek, poslali vám do Tajska, nebo s vámi do Tajska. Co se tam teda bude dít?
1: Gabi, pojď do toho.
3: Bude se tam dít spoustu věcí. Můžu teda vysvětlit jako ty základní mechanizmy, který tam vlastně...
2: Do toho
3: vlastně
2: jste tady.
1: No já bych neprozrazoval úplně všechno, ale pojďme říct, že začneme tím, že to bude obrovská show. Hmm. A samozřejmě budou probíhat jak už třeba u jiných reality show je zvykem, tak ty lidi se budou nějakým způsobem párovat. Doufejme teda, že tam nepřijede parta lidí, kteří třeba by se vůbec seznamovat nechtěli, to bychom byli smutný, ale pojede to vlastně úplně na tom stejném principu jako všechny ostatní seznamovací show, takže hlavním úkolem bude prostě najít ten ideální pár. Mm-hmm. A
2: mluvíte velmi povšechně, jo. Jako, co se jako budem. Takže já, když jsem jako nějakým způsobem včera se připravoval na ten rozhovor, tak jsem hledal ty zahraniční verze. Mm-hmm. A jestli jsem teda dobře koukal, tak vlastně každý ten pár bude mít vždycky jednou za týden možnost jakoby se zkusit jakoby mečnout. Mm-hmm. A ano. Buď jim to tam prostě vyjde, nebo jim tam jako nevyjde. Tak se chci vědět, to, že jim to vyjde nebo nevyjde, to, že k sobě patří nebo nepatří podle těch psychologických testů, budou vědět oni v tu chvíli na tom svém rande, že se mečli nebo nemečli?
1: No, tady můžeš, Gábe, možná vysvětlit, v čem spočívá kaplička lásky, protože to bude odpovědí na tady tu otázku právě.
2: Tak pojďme do kapličky lásky.
1: Pojďme do kapličky
0: skoro
1: lásky.
0: Bizarně.
3: Samozřejmě za tu dobu, co tam budou, tak je tam spousta tady těch jako zásadních událostí, které se budou dít. A právě to, jestli jsou ten správný meč, nám může odhalit jedno jediné místo, který tam v té vile bude, a to je právě kaplička lásky. Mm-hmm. A tam vlastně může vstoupit jednou za čas, jenom jeden pár, a ti se tam vlastně dozví tu 100% odpověď na to, jestli teda jsou tím ideálním párem, anebo jestli vlastně tenhle vztah vůbec nemá pokračovat. Mm-hmm.
2: A to se dozvědějí oni dva. Mm-hmm. Budou mít povinnost nějaký mlčenlivosti před ostatníma, nebo to budou moct jít a vytroubit do světa, hele, s Jiřinou to prostě nejde, takže hledám někoho jiného k sobě.
1: Jako mlčet o tom nebudou muset, protože ono vlastně svým způsobem je to i taková jako kolektivní aktivita všech, co tam budou, protože ten společný zájem je opravdu, aby každý našel toho ideálního partnera, protože pouze v tu chvíli na konci oni můžou vyhrát ty peníze. Uh-huh. Takže vlastně i ty ostatní páry je v jejich zájmu jako participovat na tom výběru, koho do té kapličky lásky pošlou, protože samozřejmě jako myslím si, že ideální strategie je tam poslat někoho, o kom si budou myslet, že třeba k sobě patří a chtějí si to jenom potvrdit, ale prostě vlastně ve výsledku je to o tom, že tam dostanou nějakou definitivní odpověď, jestli jsou na správné cestě anebo právě třeba vůbec.
2: Co se stane, když se nemačnou, ale vlastně jako to tam mezi nima bude?
3: Tam si právě myslím, že budou nastávat, tam vždycky jako nastane nějaký kámen úrazu, jako při tady tomhle tom, protože tam si myslím, že to právě bude o tom, jako říct si, jestli se teda teď budu řídit tím srdcem a tím pocitem, anebo jestli teda poslechnu ty odborníky a vydám se tou cestou, kvůli který jsem sem vlastně jakoby přijel, a taky jestli vlastně budu součástí té skupiny a budu chtít na konci vyhrát ty peníze.
2: Okay.
3: Takže tam si myslím, že začnou vznikat tady ty zásadní otázky a to si myslím, že na tom bude hodně zajímavý, jak vidět, jak ty lidi budou reagovat.
2: Je to reality show, ty lidi se teda mají seznámit, mají se k sobě dostat lidi, kteří teda na sebe čekají papírově, nevíme ještě, jestli jako teda vůbec jako chemicky. Aby to bylo zajímavý, tak tam určitě budou muset plnit nějaký jako úkoly, tak co tam na ně jakoby čeká, co tam na ně chystáte za překážky, abych si udělal vůbec jakoby představu. Zatím to trochu na mě působí i tak jako trochu jako zrádci něčím, tak...
3: Určitě, tak já si myslím, že veškeré aktivity, které tam budou, ať už různý challenge a podobně, tak si myslím, že jim budou právě jako nápomocí na té cestě najít toho partnera a možná jako napovědět jim, jakou tou cestou by se jako správně měli vydat.
2: Ten cash je od začátku jasný, anebo vlastně těma jednotlivýma úkolama, misema a tak dál se bude skládat dohromady a bude záležet na tom, jak ty soutěžící budou šikovní?
1: No, cash je jasný v tom, že vyšší nebude, že může být jenom menší. může tam, a nevím, jestli to mám prozrazovat, možná to nechám trošku jako obalný tajemstvím, že může nastat i situace, kdy se ty peníze začnou odečítat.
2: Okay.
1: A taková situace, to se dozvíme, jestli nastane, jestli třeba vůbec jako nastane. To se samozřejmě, to je otázka, ale... já trošku škodolibě doufám, že vlastně jako jo, když bych jim to nepřál, aby přišli o nějaký peníze, tak minimálně aspoň jednou bych byl rád, kdyby se to jako stalo. No.
2: To bych byl taky rád, protože by mě zajímala ta situace, teda, která musí nastat, aby se ty prachy odečetly. Skoro bych řekl, že to bude souviset s něčím, když někdo prostě bude trvat na tom, že bude fungovat s někým, s kým vlastně jako nemá co dočinění, ale třeba se pletu. Takže... Máme tam teďka ty účastníky, máme tam teda možnost mečnout se nebo se nemečnout. V jakou chvíli budou tam vystupovat ty psychologové v průběhu té reality show pro ty diváky? Budou nějakým způsobem třeba vysvětlovat, jak to nějakým způsobem prostě probíhá a tak dál? Budou to komentovat? Byť by neměli odhalovat tu identitu, tomu naprosto rozumím.
1: No, v tuhletu chvíli si myslím, že ne, že nějakým způsobem do té doby, dokud vlastně nedojde k nějakému vyvrcholení a odhalení toho, tak vlastně to bude ať už pro účastníky nebo pro nás jako pro diváky bez jakýkoliv takový jako nápovědy nebo vysvětlení, takže ne.
2: Co všechno teda čeká na diváky a v čem ta reality show teda bude jiná než ostatní seznamovací reality show, protože těch seznamovacích reality show je taky docela vlastně hodně, takže co na ně čeká?
3: Já si myslím, že na ně toho čeká jako spoustu a právě to, čím tahle reality show je jiná, tak jsme teď i v podstatě tady popsali, protože já si myslím, že to zásadní, co je na tom jako fakt jedinečný, je to, že ten tým těch odborníků, prostě ty lidi párují na základě toho, jak by spolu vlastně jako dlouhodobě mohli jako žít. Na základě toho, co by si vzájemně do toho života mohli přinést, co by prostě mohli si splnit v rámci nějakých jako jejich potřeb, že to není jako čistě o nějakým jako prvotním pocitu nebo o nějaký jako fyzický atraktivitě, ale jde se tam jako do hloubky. Myslím si, že ta show bude i hodně jiná v tom, že tady jako není nějaká věková hranice, nejsou tady tady jako třeba u jiných nějaký jako extrémně vysoký požadavky na nějaký jako vzhled nebo na nějakou jako fyzickou stavbu těch lidí, takže si myslím, že to bude hodně různorodý a myslím si, že máme lidi, kteří jsou extrémně zajímaví charakterově a myslím si, že to bude super show.
2: Takže nahrála jsem ještě na tu otázku, jestli jste ty účastníky už viděli, to je další část otázky.
1: Viděli.
3: Viděli
1: a je to, jak říkala Gabča, jako velmi rozmanitý, takže se na to těšíme a jak říká, jak po charakterové stránce, tak po nějakém fyzickém vzhledu, vizuální stránce a ještě bych doplnil jako by Gabču v tom, co říkala, na co se diváci můžou těšit, tak za mě, když jsme to vlastně řešili a tu show trošku jako inspektovali, tak je to takový výcus vlastně z toho všeho, co my tady teďka známe, takový ty nejlepší části těch ostatních show jsou spojený vlastně do jedný, takže je to vlastně jak romantika, tak zároveň to je šmrcnutí těma zrádcema, tím dramatem, tím tajemstvím, tou detektivkou, tím, že prostě tam je i trošku šmrcnutá ta věda, tak je to taková kombinace úplně všeho, co do toho vnáší tu zajímavost a tu atraktivitu té show jako takový.
2: Vy taky za sebou máte reality show, takže ještě jedna otázka k těm účastníkům. Máte pocit, že to jsou typičtí účastníci reality show, nebo ne?
1: No.
3: Já si myslím, že hlavně jako, já totiž nevím, co si mám představit po slovem typický jako účastník reality show, protože jako za mě, pokud já jako hodnotím, kdo by měl být jako v reality show, tak za mě je to právě o tom, že ty lidi musí být různorodý, že to prostě musí být někdo jako specifický, někdo, kdo má jako silnou osobnost, kdo má prostě zajímavý charakter, zajímavý životní příběh a to
2: dobře, tam
3: určitě
2: tak se to tam ještě
3: máme.
2: Jakoby jinak, to je super, dobře, tak to je ten jakoby ten vnitřek, ale takový ty typičtí účastníci reality show, to jsou většinou takový ty kluci a holky z plakátu. Tak se chci zeptat vlastně, když se podívám tady na tohle tu skupinu 10 holek, 10 kluků, tak jestli si řeknu, panečku, ty jsou, anebo si řeknu, no pro pána, Jana, tahle ta bába v kudrnatým, jak ta se mohla dostat do televize?
1: No, jako ono samozřejmě teďka asi chápu tu otázku a bavíme se o specifickém formátu, kde to vlastně jsou hlavně ty teda seznamovací reality show, protože jasně, samozřejmě jasně. Pokud se bavíme o Survivoru, tak tam jsou přesně tady ty lidi, kde si člověk řekne, kde se tady tenhle pán vyklubal.
2: Vykloubil.
1: Ale nemyslím si, že v porovnání s ostatníma show, co se týče té vizuální stránky, ale to ono to jde trošku ruku v ruce s tím věkem. Protože přece jenom, když si vezmu nějaký věkový průměr ostatních show, ať už tý naší nebo podobně, tak byl výrazně nižší ten věkový průměr. Okay. Takže samozřejmě ty lidi prostě, dejme tomu, že ve 22 letech, když jediná náplň, když to vezmu třeba na sebe, ještě když jsem se věnoval modelingu, bylo prostě jenom jako dobře vypadat a cvičit a to, tak samozřejmě je to něco jiného, když už prostě je člověku 35, má zaměstnání, jede nějaký svůj biznis, ale je to furt jako velmi atraktivní člověk, ale není jeho prioritou vlastně mít 365 dní v roce vyrýsovaný sixpack a 1% tuku. No.
2: Ok, to je podle mě dobrá zpráva pro většinou společnost, tohle to slyšet. De facto, komu, nebo kdo je nejstarší, kolik je tomu nejstarším?
1: No,
2: nebo nějaký věkový interval. Je 84+.
3: My vám to nechcem tolik prozrazovat.
2: Já se na to chci zeptat. Dáme nějaký, na vás 30 minut, tak se chci zeptat.
1: Tak dáme nějaký rozstřel. Jako, no, je to víc než 35.
3: Ano.
2: OK, dobře.
3: Je to tak.
2: Dobře.
3: Ale já bych neříkala konkrétně.
1: A méně než 50.
2: Jasně, my se podíváme samozřejmě minimálně na ten první, to je jasný. Méně než 50.
1: Méně než 50.
2: Dobře. Co bude zakázaný? Co se nebude smět?
3: Já si myslím, že zakázaný tam jako...
2: Jako zakázaný.
3: Jako vláse se meze nekladou, takže...
2: Ale v té reality show, co? No. Co bude v těch pravidlech zakázaný?
1: Tak zakázaný, jako asi myslím, že budeme vycházet z nějakého slušného vychování, takže určitě co je zakázaný, tak nějaká jako přehnaná... ať už vulgarita nebo dokonce jako násilí, tak to si myslím, že jako tolerovaný určitě nebude. A doufáme, když možná bych to i rád viděl, že k takovým situacím vyhroceným, že by někdo po sobě skočil, tak možná to chvíli necháme bejt, ale pak se zakročí, jo. Možná tam dáme divákům nějaký trošku jako ochutnávku, že prostě těm lidem na tom fakt záleží, ale rozhodně bude zakázaný prostě vzít nůž a někoho tam mít trošku.
2: A pak jim prostě řeknete, vy jste modrý, vy jste červená, k sobě nepasujete, to prostě ne, alou do kapličky.
1: Přesně
2: prostě.
1: Tak, přesně tak.
2: Ok, vy jste zmínili, že teda vrcholem může být nějaká suma, která už se nenavýší, tak jaká je ta odměna, o kolik můžou hrát? To vám nemůžeme říct prostě.
1: A vy to víte nebo nevíte? No my to taky nevíme, ale můžeme vám říct třeba nějaký rozmezí. No, jako je to takhle, ještě než se dostanu k té částce, tak...
2: Co bych se za ní mohl koupit?
1: Myslím si, že pokud to dáme na Prahu, tak třeba velmi hezkou garáž v centru.
2: Dobře.
1: A pokud to vezmu, pokud to vezmu na nějaké menší krajské město, typu třeba Pardubice, tak prostě, no, tak tam si taky asi už koupíme.
3: Tam už taky
1: garáž,
3: ne,
1: no,
3: ale ještě v menším městě určitě nějaký byt.
1: Ale ještě v menším městě nějakou garzonku pěknou, byš jako jo.
2: Nebo ale, třeba v Rumunsku.
1: Přesně tak. Ale jakoby tady spíš, co já vidím, takovou trošku výhodu pro ty účastníky minimálně v porovnání s jinýma show, tak je to, že vlastně si potom ty kolektivně ty peníze jakoby rozdělej. Mm-hmm. Takže sice jim z toho nezbyde ani na tu garáž, ale nikdo nevojde s prázdnou, protože je většinou v těch ostatních show, ať už je to jakákoliv, tak vždycky tu finanční výhru získává jenom ten výherce. Mm-hmm. A bohužel ty druhý, třetí a další místa jsou trošku nevděčný, protože je to o kousek, ale vlastně vůbec.
2: To znamená, to finále vlastně nebude hořký, což je docela sympatické.
3: No, může být.
2: To je pravda.
3: Protože na základě toho, aby to mohli vyhrát, tak musí samozřejmě najít ten ideální protějšek. A pokud se to jenom jednomu páru vlastně jako nepodaří, tak...
2: Tak pokud se to nepodaří jednomu, jak se nepodaří, je fakt to dvěma párům.
1: Je to tak.
3: Je to tak.
2: Budete, když budete vidět a budete vědět, že se to blíží nějak do finále, budete jim chtít nějakým způsobem pomoct, nějakým naznačením, nebo budete fakt muset být jako totálně nestranný?
3: Tak uvidíme, jak jim to půjde. Uvidíme, jak jim to půjde, když jako týden před finále tam nebude spárovaný jeden pár, bude to blbý, budeme to muset nějak vymyslet, ale já věřím tomu, že postupně na to nějakým způsobem přijdou a že budou šikovní.
2: První mutace byla odvysílána na MTV v roce 2014. Máte nějaký informace o tom, jak dopadly ty páry z těch předchozích různých zahraničních verzí? Jestli spolu zůstali, nezůstali?
1: To je dobrá otázka a na to se musím podívat, protože...
2: No, to by jako moderátoři jste mohli.
1: To mě vůbec nenapadlo vlastně se pídit po tom, jaká je ta historie a úspěšnost vlastně těch párů z tady té show. Takže...
2: Protože pokud do hry vstupuje psycholog a stroj, garantuje, že pokud A potká A, tak by bylo super vědět, že to A s tím Ačkem třeba 10 let spolu fungujou.
1: To je pravda, domácí úkol pro nás.
2: Tak jo, tak se tady to je do to-do listu. Vy jste spolu 5 let, jsem četl v nějaký tiskový zprávě, tak přemýšleli jste nad tím, jaký by to bylo, kdybyste byli v této reality show a jestli by vlastně ten dotazník, ten psycholog, ta mechanika vás dva dala dohromady?
3: Mm-hmm. Rozhodně jsme nad tím přemýšleli a právě si říkám, že ono si to jako tak nějak sedlo vlastně i v tom, že u nás to vůbec nebyla láska na první pohled. Mm-hmm. My jsme se vlastně v podstatě nesnášeli. Na začátku nesnášeli. Je to tak.
1: Fakt?
3: Ano, je to tak. Okay. Náš vztah vznikl na základě nějaký jako komunikace a společných témat.
1: Ano,
3: je to tak. Vlastně nás v reality show dala dohromady challenge, dá se to tak říct.
2: Ok, no. Tak. To je docela zajímavé.
3: Takže já si myslím, že jako zajímalo by mě to, jestli bychom prošli přes tým odborníku, ale myslím si, že jo, protože... Já si myslím, že kdybychom se totiž potkali někde jako venku, tak si ani tu šanci jako nedáme, no.
2: A víte, co by bylo zajímavé? Kdybyste ještě teďka v tuhletu chvíli požádali ty odborníky, že byste se tím testem prošli, protože vlastně i pro tu závěrečnou řeč, když se to třeba někomu nepodaří a všichni budou vodit, že totálně zoufalí, že peníze zůstaly v Tajsku a ještě navíc jedou domů single, tak byste je mohli motivovat tím, že Nám to taky nejde a jsme spolu.
1: No, já nevím, jestli na to máme odvahu, no.
3: Tak zajdem do kapličky lásky, ještě to nějak jako...
1: Přesně, no.
2: Ok, na co se nejvíc těšíte vy? Jako moderátoři.
3: Těšíme se úplně na všechno. Těšíme se na to, že to bude něco novýho. Strašně se těším na všechny ty účastníky, na vilu, která je naprosto neskutečná a která tady jako nemá rozhodně konkurenci. Myslím si, že až ji všichni uvidí, až ji uvidí účastníci, tak z toho všichni budou paf. A těším se na celý ten proces a na tu novou roli, která samozřejmě je pro nás velkou ctí, ale přináší to hodně jako zodpovědnosti a je to pro nás něco úplně novýho, takže ji přijímáme s pokorou, ale a těšíme se na to.
2: Jak jste se k tomu dostali, k tomu projektu vlastně?
1: No, tak řekl bych celkem klasicky, vlastně přes casting, kamerové zkoušky a pár těch koleček, který prostě absolvovalo asi pár i dalších jako vyvolených, který měli tu čest vlastně získat tu pozvánku na ten casting, takže jsme, když jsme vlastně dostali tu pozvánku na ten casting, tak jsme si řekli, že jako jdeme udělat všechno pro to, aby jsme přesvědčili všechny, že my jsme ty praví pro to na ten projekt a že tomu máme co předat a že uděláme maximum, aby ta show byla tak, jak by všichni chtěli.
2: Jak by to všichni chtěli?
1: No tak, aby to bylo úspěšný, aby to lidi bavilo, aby se na to lidi dívali, aby si u toho lidi třeba i odpočinuli, protože myslím si, že ten entertainment a ta zábava jako taková samozřejmě má spoustu funkcí, ať už šokovat, edukovat, prostě někoho vlastně vyloženě fakt jenom pobavit, tak aby se lidi zasmáli, aby si to s náma užili, protože, jak říkala Gáby, pro nás je to jako obrovská výzva a hrozně vlastně bychom chtěli, aby jsme si to jako všichni užili, užili a udělali z toho něco, na co budeme jako pyšní. Mm-hmm.
2: Bude tam hrát nějakou roli i divák? Bude do toho moc nějakým způsobem vstoupit přes nějaký třeba hlasováníčko a tak dál? A jak případně teda? Tak hezky už chyváte, tak mám.
3: Bude a jakým způsobem se určitě všichni brzo dozví.
2: To je prostě, pozvěte na rozhovor někoho, kdo moderuje reality show a nechce o ní prostě říct ani slovo. Dobře. Tak je ještě něco dalšího, co byste vlastně k tomu chtěli říct, co třeba ode mě nezaznělo a vy jste sem s tím šli, že byste to chtěli říct, byť spousta věcí nemůžeme říct. Prostě.
1: Ne, za mě, já si myslím, že padla spousta zajímavých dotazů vlastně i pro nás. Oproti.
2: Je tam třeba jeden domácí úkol.
1: Ano, máme. Neseme si odsud i domácí úkol, to už se mi hodně dlouho nestalo, takže už je to nějaká doba, co ze školy jsem pryč.
2: Já jsem bývalý učitel, takže právě rád dávám domácí úkol.
1: takže tohle je vlastně velmi, velmi osvěžující, ale já si myslím, že my můžeme lidi jenom pozvat na to, aby si nenechali ujít ten start a tý show, protože už v tuhle tu chvíli se to jako všechno to tak jako bublá a je to takový doutnající vulkán, který prostě 8. června na Prima Plus jako vybuchne a já doufám, že to všechno, co potom bude jako soptit a vřít a to, tak to bude ty lidi bavit a hlavně se těšíme na to, že i my jako moderátoři dostaneme tu moc vlastně třeba s tím lidem i ukázat nějaký zákulisí, sdílet s nima spoustu věcí, které třeba u jiných show nebo u jiných moderátorů ještě měli šanci vidět, takže bychom rádi vlastně zprostředkovali takové jako 360 stupňovou prostě experience v tom, že to budou mít prostě se všem všudy, aby si to užili úplně na maximum.
2: Působíte na mě velmi civilně, tak doufám, že takhle civilní budete i při tom moderování, protože to si myslím, že je přesně to, co těm českým reality showům chybí. Takže jenom rekapitulace na Prima Plus 8. června.
1: Přesně
2: bude
1: tak.
2: Se to vysílat i v lineárním vysílání?
1: Bude.
3: Bude
1: tam akorát nějaký zpoždění a to v tuhle tu chvíli ještě nevíme úplně jaký, takže bychom neradi asi diváky mátli, ale myslím si, že se včas všechno dozvědí.
2: Dobře, 8. červen, Prima Plus. Moc vám děkuju za návštěvu na rádiu Spin ve Spin Talku. Držím vám palce, ať se vám daří, ať se daří celý reality show. Jsem zvědavej, kolika párům se podaří se probojovat k tomu správnému protějšku a budu to tak jako po očku sledovat. Mějte se moc dobře.
1: Děkujeme moc, bylo to super.
2: Děkuju, že posloucháte rádio Spin. Děkuju, že posloucháte Spin Talk. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Radio Spin ve tvých uších, od Majku tě zdraví Krištof, máme tu neděli 28. června, svátek má Lubomír, krásný jméno, pokud nějakýho znáš, určitě mu popřej. No a před náma spoustu věcí, dneska mrkneme hlavně na hudební víkend, ve kterým si dáme každou hoďku dva tracky od amerického rapera Coolia, mrkneme se třeba i na piercingy a zahrajeme na přání 210 32 30 30, to je to číslo, kam si můžeš zavolat o song a nebo mi můžeš poslat voiceovku do naší apky. V rychlosti mrkneme ještě na počasí, no a to je ještě teplejší než včera touhle dobou. Průměrná teplota je 30 stupňů Celsia a půjdeme výš. Dneska se očekává, že hitneme teplotní rekordy, hlavně teda Praha by měla být rozpálená až na 42 stupňů, takže ven určitě opalovák na nějaký klobouček. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. I takhle po ránu nebo k dopoledni se samozřejmě dáme písničky na přání, který nesmí chybět. No a hnedka první mi to napsala Vikuš a píše: Ahojky, máte tam něco z nový desky od Izomandiase? Výběr nechám na tobě. Doufám, že máte ve studiu klimatizaci. Vikuš, žádný strachy, klimu tady mám. Jedeme na 20 stupňů a je to skvělý, abych si nějak upekl. Takže 20 stupňů, je tu krásně chladno, mám to rád. A teď pozor, oslý můstek. Našel jsem tady písničku A mám rád z Ektorovy nový desky Exit u palice. Nafituje Ektor a musím říct, že to je jedna z věcí, která mě baví asi nejvíc na tom albu. Tak jsem se rozhodl, že ti tam hodím a letí přímo do tvých uší. Kdybys i ty chtěl něco zahrát, tak samozřejmě apka je otevřená, stejně tak jako číslo 210 32 30 30.
1: Ladíš Radio Spin
2: a komunikátor s Krištofem.

0: Spin. Coolio, to je rapper, kterýho tu dneska budeme poslouchat. Vlastním jménem Artis Leon Ivy Jr. pocházel z Comptonu, ale zásadní část svého hudebního života strávil v Los Angeles, kde se pohyboval hlavně kolem uskupení WC and the Mad Circle. On se k hudbě dostal přes freestyle battle a přes postupné napojení na lokální producenty, kteří v té době začínali formovat ten správný West Coast zvuk, který známe dneska. Coolio má zajímavý rukopis, o čemž se můžeme přesvědčit třeba na tracku I Like Girls, to je track, který stojí na jednoduchý funkově laděným beatu a textově se pohybuje spíš v té odlehčenější rovině vztahový nadsázky než v nějakých tvrdých ulicích, který si často lidi teda s tehdejším West Coast rapem spojujou. No a právě tahle ta schopnost odlehčit rap a posunout ho někam dál směrem k zábavě byla právě jedním z jeho poznávacích znaků. Jako druhý track tu máme Ghetto Square Dance, to už ukazuje zase jiný úhel Cooliovy kariéry. Tady se vracíme zpátky do prostředí, který je pro jeho tvorbu typický, ta práce s hlasem, důraz na flow, no a hlavně jistá ironie vůči stereotypům pouličního života. Název samotný navíc odkazuje na ten kontrast, protože Square Dance to je tradiční forma amerického tance a pak je tam to ghetto, to znamená versus nějaká realita městského prostředí, kterou Coolio moc dobře znal, často ji zpracovával a s nadhledem a přitom ne bez úplného odtržení od reality.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, která bude skutečně rychlá, protože se toho naštěstí moc neděje. Co se regionu týče, tak jediný crash mi tu svítí v Písku na ulici Kolárova, jinak je to úplně fresh. Dálnice, ty jsou taky všechny úplně průjezdný, nevidím tu jedinou zdržovačku nebo bouračku, což se ale nedá říct o Praze, protože tady jsou hlášený crashe v ulici Slánská mezi Řepama a Ruziní a jeden taky na ulici Mariánská na Kamíku.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: aplikace.
1: Já jsem trošičku prošmejdil apku, no a další přání, který dneska tady zahraju, tak poputuje za Nadis.
2: Chtěla bych tě poprosit, zahrál by si mi do práce od Viktora Šína Cigo a Kávo, protože kdo by chtěl takhle být v takovým krásným počasí v práci, že jo? Ale ty seš výjimka, ty to děláš pro radost nás všem, spěňákům. Děkuju a hezký den, čau.
1: Nadis, já děkuju za tyhle ty komplimenty, o to víc mě mrzí, že ti nemůžu zahrát Cigo a Káva, každopádně objevil jsem tady Ohnivej kruh s remixovanou verzi, no a Ohnivej kruh to je intro celý desky Impostor Syndrom, tak doufám, že tě potěším aspoň tou.

Ladíš Radio Spin, máme tu neděli 28. června, svátek má Lubomír, pokud nějakýho znáš, tak se na něho určitě vzpomeň. No a zároveň, jestli jste třeba dneska přemýšleli nad nějakým novým piercingem, je to celkem symbolický den, protože 28. června se slaví Mezinárodní den piercingu. Uhu! Ten datum není náhoda, on připadá na

narosky pana Jima Warda, který je považovaný za otce moderního piercingu. V 70. letech v Los Angeles založil studio The Gauntlet a to bylo vůbec první profi piercingový studio ve Spojených státech. A do té doby se většina piercingu dělala buď to amatérsky, doma, známe to všichni, nahřátá jehla, šup do ucha, no a nebo v tetovacích salonech. A tady ten pan Ward, ten potom zavedl profesionální hygienické postupy, pomohl vyvinout takový ty špertičky určený přímo pro piercing a zasloužil se i o to, že se z okrajové záležitosti stala úplně běžná věc moderní kultury. Ale on ten piercing není úplně jenom o moderní kultuře, protože archeologické nálezy dokazují, že si lidé zdobili tělo už před více než 5000 lety. V mnoha domorodých kulturách piercing označoval dospělost nebo společenský postavení. Ve starověkém Egyptě směl nosit piercing jenom faraon a jeho nejbližší okolí a římští vojáci si zase propichovali bradavky jako symbol odvahy a disciplíny. Au. Takže pokud tvoje tělo něco takového zdobí, symbolicky přeju k dnešnímu svátku vše nej. A zároveň mě napadá, co můžete říct, když přijdete do piercing shopu a zároveň, když máte prázdnou apku s písničkama na přání jako já. Ta věta je jednoduchá. Pojďme s tím píchnout. V rychlosti se mrkneme ještě na počasí, no a počasí tropický. Po celém Česku průměrná teplota 31 stupňů Celsia, což je přesně o 5 stupňů víc než na Krétě, anebo v Tunisu. Ošklivost. A za 6 minutek máme 10 hodin. Přesný čas na Radiospin.

0: No a hrát budeme i podle Kennyho, který se mi tady dovolal chvíli zpátky, takže co to bude?
1: Hele, můžeš mi tam pustit track Moravo? Tobě do studia a všem, prostě, ať se mají v tomhle tom počasí, co jít, co jde a všichni hlavně jsou v pořádku.
0: Přesně tak, Kenny, děkujeme, posíláme všem Vesnu a Ega, písnička se jmenuje Moravo, což je super, protože mě to osobně připomene moju domovinu, ne?
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Ladíš Radio Spin a hudební víkend s Krištofem, ale hlavně s Kooliem, s tímhletím West Coast rapperem, který bych řekl, že je v Česku docela nedoceněný. A přesně proto si od něho teď dáme dva songy. První bude song Fantastic Voyage, ten patří k nejzásadnějším momentům Kooliovy kariéry, hlavně proto, jak chytře pracuje se samplováním. On vychází z funkový klasiky od Lakeside z roku 1980 a Coolio z toho dělá tu pořádnou G-funkovku. To jsou takový ty tracky, kdy si prostě jezdíte autem se staženou střechou a tím letním počasím. A nebo třeba G-funkovky možná znáte i z herní série GTA. Jako druhý song tady mám nachystaný Dip It. To už je song, který mi osobně připomíná spíš 90-kový klubovky a nechápu, že to není větší hit. Přece jenom to ukazuje ten Kooliův záběr, který prostě ve své kariéře měl. Na jedné straně máte ty tracky s hlubokýma myšlenkama a na druhé straně třeba zrovna Dip It, kdy jde fakt jenom o beat, do kterého si budeš kývat hlavou ještě večer před spaním.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na Rádiu Spin.

0: Spin.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Sedím na do.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak opatrnej buď třeba v Pozlovicích na Zlínsku, tam je přímo nad přehradou bouračka. No a pokud jedeš přes Rožnov pod Radhoštěm na Slovensko, tak počítej s krešem na Horní Bečvě. Přesunu se na dálnice, ale ty jsou úplně fresh, vypadá to, že v tom vedru nikdo nikam nejezdí. A co se Prahy týče, tady mi jedinej kreš svítí na ulici Mariánská na Kamíku. Ale pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje, tak číslo 210 32 30 30 a nebo nám pošle voiceovku do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

Spin. Další přání dnešního dne poběží přímo za Robertem, který píše: ahoj, pustíš prosím pro pracující v tomhle teple a hlavně pro Petra, který je se mnou v práci a pro tebe do studia, něco od Bobbyho Blaze, děkuji. Aha, já taky děkuji. Nechal svůj výběr na mě, takže já jsem tam hodil Bobbyho Blaze a písničku To je ono. Myslím, že takový osvědčený letní banger a letí to jak pro Petra, tak tobě, Roberte, no a obecně tak jako všem, co mají rádi tyhle ty lehčí letní písničky.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžeš věřit.

0: Ladíš Radio Spin, neděle 28. června, svátek má Lubomír, ještě jednou připomenu. No a my se teďka jdeme podívat, lomeno poslechnout si poslední výjezd Spin komisaře Repa. A to poslední nejen kvůli tomu, že proběhl tohle úterý, ale taky možná poslední minimálně teda před prázdninama, jo. Výherkyní tentokrát byla slečna Anita, za kterou Maty dojel na Veleslavín.
1: Čauky, tady Anita, my poslouchali jsme vás už od rána, takže hnedka, jak se řeklo Veleslavín, tak my říkám, tak to bude určitě sem, no a už jsme jako pozorně čekali a byli jsme v očekávání, no, takže máme z toho velkou radost.
2: Ty i tvoji kolegové z kanceláře, nebo jak?
1: No jasně, ty mají taky radost, jenom kolegyňka, ta je jedna, tak to mrzí, že tady u toho nebyla, ale jinak samozřejmě i kolegové právě jsou v očekávání, no, nikdo tomu nevěřil, říkám, ne, to bude určitě přijedou sem.
3: Takže Spin komisař Rep pro dnešek naposled zatím a slyšíme se třeba zase příště, tak zatím čau.
0: Třeba zase příště, no jo, už jsem zamáškl slzu Maty. Každopádně Maty, určitě děkujeme, protože Maty projezdil úplně celou Českou republiku křížem krážem, snad až na Ostravu teda. A zároveň děkujeme i Tigerům, že v tom celý ty 3 měsíce jeli s náma. Jdem se ještě v rychlosti mrknout, co nám tady tropí to počasí a co vám budu říkat. Prostě venku je ošklivácky, 33 stupňů, to je momentálně průměrná teplota po celé České republice. Vypadá to, že to půjde výš, hlavně teda v Praze to vypadá, že hitneme tu 40. Ach jo.

0: Spin. Jdeme si dát další přání dnešního dne, který poletí přímo za Michalem do auta. Takže Michale, co to bude?
1: Ale chtěl bych tam asi od Marfa Emu, protože se moc těším na dceru, srdce všem rodičům, ať si užijou dnešní den a tobě do studia. Ať to tam zvládnech
0: s tou Michael, díky moc za přání. Zároveň posílám Marpo a Emu jak tobě do auta, tak tvojí dcerce. Ale hele, jestli z ní kvůli poslouchání Rádia Spin fakt budete reperka, tak si berem procenta ze zisku, jo?

0: See You When You Get There. To je první song, který si od Coolia v tuhle tu hoďku dáme. Ten stojí na samplu z klasické hudby, což tehdy nebylo tak úplně běžný a možná proto to byl i takovej zásah. Pro srovnání, Cooliův nejznámější track Gangsta's Paradise vyšel v roce 95, See You When You Get There o dva roky později v roce 97. A mezi tím, co o Gangsta's Paradise tady víme první poslední, tak See You When You Get There byl taky mega úspěšný a vystřelil v žebříčku Billboard Hot 100 mezi top 10. Bohužel je ale pravda, že to byl jeden z posledních takových zásahů od Coolia. Na druhou stranu si potom dáme track Ula La, to je ukázka toho, jak se Coolio snažil po mega úspěchu Gangsta's Paradise udržet v rotaci a přes popovější a evropsky přístupnější sound to dával ven. Tenhle ten track stojí na samplu Grace Jones a byl právě výrazně úspěšný mimo USA, hlavně teda v Británii a v Německu, tady všude se dostal normálně do žebříčku, zatímco v Americe už Coolio v komerční vrchol postupně odezníval. Zajímavý taky je, že právě tenhle track se často objevoval tady v Evropě v různých tanečních věcech v televizi a v klubových kompilacích, což posouvalo tu image Coolia směrem víc jako k tomu party rapu než k původnímu West Coast narrativu a proto možná v Česku od Coolia neznáme tolik věcí.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehoda mi tu svítí ve Frenštátu pod Radhoštěm na výjezdu z města směrem na Kopřivnici, v Olomouci na ulici 17. listopadu a v Českých Budějovicích na Lanově třídě. Přesunu se na dálnice, tady si 3 minutky postojíš před Brnem na D1 no a na D10 na 43. kilometru ve směru Turnov je hlášený crash, neprůjezdný je levý jízdní pruh a lehký omezení potrvají do 1/4. Co se samotný Prahy týče, tady je jediná bouračka a ta je hlášena v ulici U Modré školy na Hájích.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: No a hrát budeme podle Vlačky, která tady poslala voiceovku do naší apky. Ještě se mi to rýmuje skoro.
1: Ahoj, pojďme zahrát pro zlepšení nálady mojí kámošce novou věc od Izomandiase. Miluju mě nenávidět, anebo ještě lepší starý Logic Better. Jeleno, to je pro tebe. Čau.
0: Čau, děkujeme. Jeleno, bude to pro tebe, každopádně starý Logic Better to tu ještě nemám, ale z novýho alba Milujou mě nenávidět, to tady vidím, takže to tam házím. Musím říct, že skvělá volba. Já jsem to album poslouchal teprve týden zpátky, fakt se mi líbí a tenhle ten song je hustý, hlavně ten klip teda.
2: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet.

Radio Spin ve tvých uších, Krištof s tebou, máme tu neděli 28. června, svátek má Lubomír, jestli nějakýho znáš, tak mu určitě popřej. No a já s váma chci pořešit jednu věc, víte, jak se dneska říká, že jo, repovat může úplně každý. No, upřímně může, protože máme tady herce Toma Hardyho, kterýho asi znáte jako Venoma, nebo třeba Alfieho z Peaky Blinders, a ten se nečekaně posouvá z filmovýho plátna do hudebního studia a připravuje plnohodnotný repový album pod svým alter egem Frankie Pulitzer. On s tímhle alter egem teda funguje už asi 6 let, ale málo kdo to ví, protože má na Spotify asi nějakých 30 000 posluchačů měsíčně. No a zpátky k albu, protože to vyjde už v srpnu a vzniká ve spolupráci s Zarface, což vlastně přeneseně znamená, že vzniká ve spolupráci s Wu-Tang Clanem. Takže to je celkem v pohodičce. A co je ještě víc v pohodičce, tak jsou featy, protože já jsem čeknul Spotify a vybavili tam na mě jména jako třeba Busta Rhymes, jo, v klidu, nebo Method Man. Jako na to, že má 30 000 posluchačů měsíčně, tak celkem banger, ne? Tady ten Frankie. První song už je dokonce venku, je to taková ochutnávka a jako dej tomu šanci. Určitě si na svý přijdou fanoušci, hlavně teda old schoolu, a já se těším, co z toho bude dál. V rychlosti ještě počasí, na který se teda moc netěším, protože na většině území to vypadá, že je průměrná teplota zhruba 33 stupňů Celsia, což je ošklivost, no a půjdeme výš na 39 stupňů, místy i

0: 40, což teda hlavně bude Praha a vypadá to, že i Ústecký kraj. Nic moc.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio

0: Za 3 minutky máme pravý poledne, 12 hodin na Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Díky tomu, že se vidějí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidějí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal.

Před 10 lety, vole, možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrť, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap.

0: se vidí mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš klam.
1: Ona je sladká jako květy, já jsem spin a ten si naladím, protože co poslouchat vím.
2: Československá scéna, Radio Spin.

nejde ti jodovat. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na tebe. Teď tu mám jedno special přání, který přichází přímo od Davea, který se mi chvíli zpátky dovolal, tak jsme pokecali, co a jak, on mi řekl vtip. No a pak jsme se domluvali, co si dáme za písničku. Nedáme si takovou tu, jak ses na ní jednou ptal, MC Gay a jmenuje se to S tebou mě nebaví svět?
1: Tak jo.
0: Pojďme se domluvit, komu to pošlem, kámo.
1: No, všem lidem, který mají rádi vtipy.
0: Přesně. Hele, já si nemůžu pomoct, jo, ale Dave prostě už jenom tady s tímhletý maličký ukázky zní jako solidní moderátor. Takže Dave, doufám, že jednou tady budeme sedět spolu a budeme moderovat. A MC Gay S tebou mě nebaví svět letí všem, kteří mají rádi vtipy, hlavně teda Zdeňku Izerovi.

0: jaký jste byli studenti a scházeli se tady poměrně hodně podobný příběhy.
1: Trojky, čtyřky, vízo, prostě takový to fakt jako rebelský dítě, který se vymykalo kontrole ve všech směrech, no, a opustilo mě to až vlastně až po střední, až když jsem nastoupil poprvé do práce. Takže střední byla úplně ve stejném smyslu skoro.
0: Hele, Patriku, musím říct, že mě ta střední taky nešla, ale na rozdíl od takového Michala, já jsem tam aspoň chodil.
2: Ale já jsem nebyl moc poctivý student. Já, když jsem mohl, tak jsem se pokaždý na to jako vykašlal a radši jsem chodil po brigádách a užíval se s ženskýma.
0: Uměli jste si to udělat hezký, ale Michael nebyl jediný, kdo chodil za školu. Když jsi chodil za školu, co jsi dělal?
3: To jsem dělal. Jo, pár hry, samozřejmě, koukal na seriály, chodil s holkama ven, kukama.
0: Hoši, hrát gamesky a chodit s buchtama za školu, jako uměli jste si udělat moc hezký, ne že ne. A big up, že jste to i tak dali a uspěli. Každopádně, užívej zbytek neděle a všem studentům a žákům přeju krásný prázdniny. Odpočiňte si, vůbec vám nezávidím, že jo, tak doufám, že i v létě budete u Rádia Spin a že se třeba zítra uslyšíme znova. Mějte se krásně, čus.

0: Ladíš hudební víkend na rádiu Spin, máme tu Coolia, no a jo, dočkali jsme se úplně všichni. Jako první track nás čeká Gangsta's Paradise, jeden z největších rapových komerčních úzovkách anomálií 90. let, protože v USA strávil 3 týdny na první příčce v Billboard Hot 100 a stal se tak nejúspěšnějším singlem roku 1995 podle Billboardu. Globálně šel dokonce ještě dál, protože to number one si držel v desítkách zemí, včetně velké části Evropy, Austrálie, dokonce i Asie. No a v UK se tam držel, prosím pěkně, 14 týdnů v kuse. Z hlediska toho průmyslu je taky zajímavý, že skladba vznikla jako soundtrack k filmu Dangerous Minds. No a k tomu se přidává potom ještě jeden důležitý faktor, a to, že jde o jeden z prvních rapových tracků té doby, který plně prorazili i mimo ty rapový rádio rotace, protože on se hrál všude, na popu, na adult contemporary, prostě úplně všude. Abych to zkrátil, tak jako druhý track si dáme Gangsta's Walk, což je teda míň exponovaný track, který ale tematicky vlastně navazuje na stejný svět jako Gangsta's Paradise, a spíš než nějaký velký hit jde o ukázku continuity a jeho pozdních 90s období, kdy už se Coolio tak trošičku ztrácel z mainstreamu.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak tady se neděje vůbec nic. Přesunu se na dálnice, tady si 3 minutky postojíš před Brnem na D1. Na D6 se potom hlášená nehoda u Novýho Strašecího, lehký omezení v dopravě, tam potrvají ještě asi hodinu. No a co se Prahy týče, tak Kaprova ulice hlásí nehodu, to je Praha 1, a bouračka je potom hlášená i v ulici u Modré školy, a to by měly být háje.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin. Komunikátor na rádiu Spin. A teďka si tady dáme, já se omlouvám, si tady dáme poslední voiceovku, která přišla od Pepého přímo z auta.
1: Ale,
2: tu je Peťa.
1: Já už tady Peťa, zrovna jedem na Slovensku do Rovničko. Zde mi tam, prosím, od Strapa Loading. Dík.
0: Strapo Loading, přišla ta voiceovka, nebojte chlapi, slyšel jsem to i s pomocí táty, bych tak tipnul, takže do auta vám to posílám, užívejte a pozdravujte babičku.

0: Má skvělý beat, by the way. Zuzko!
1: Ahoj!
0: Ahoj! Dneska nespíváme, ne?
1: Ne.
0: Dneska je vedro, dneska se nespívá.
1: Dneska se nespívá.
0: Dneska se nevrtí. Hele, víš, co jsi říkala? Teď jsem se mírně lek, že na mě vyskočí Helena Růžičková z pod stolu. Každopádně, Zuzko, víš, co jsi mi říkala včera na předávačce?
1: Ať si uděláš těstovinový salát?
0: Samozřejmě, ale jinak.
1: Ne.
0: Že si nepamatuješ texty písní.
1: Ne, ne.
0: A víš, co jsem říkal já?
1: Ne.
0: No jasně. Takže Zuzko, zkoušeníčko, zkoušení. Já nepotřebuju název ani interpreta. Mně stačí, když doplníš tu jednu jedinou větu, jo? Takže, co třeba Izomandias, Nintendo a Kawasaki, jo? Jakube seš ledově jakože brr. A Deky je doktor jakože drr.
1: Nevím.
0: No tak.
1: Nevím.
0: A co, ty seš furt tak?
1: Nevím.
0: Hrr.
1: Nevím.
0: Fakt nic. No ne. Dobře, 1-0 pro mě. Zkusme Sergeje B, jo?
1: No.
0: Směj se teď.
1: No.
0: Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat.
1: No já to vím, já to znám, ale paní Nováková, nechci vám nic říkat.
0: Pojď, aspoň parafrázuj.
1: Něco, že on, že je mladá, ne?
0: Jako těsně vedle, ale vaše dcera žije pro párty.
1: Ano, no tak to je skoro.
0: Šit, tak pojďme zkusit poslouchat.

0: poslední. Radši nechoď ke mně blíž, ty chceš o to víc mi.
1: Půjdem spolu.
0: No, pojď.
1: Půjdem spolu do...
0: Půjdem spolu do Betléma.
1: Jak to je?
0: Plujem spolu prostorama.
1: Jo, plujem spolu prostorama bez stavu, bez tíže. Já vím.
0: No nic, no, co se dá dělat, jakože my půjdeme spolu do Betléma ve stavu bez tíže, že by taky mohlo
1: ale
0: být.
1: Ale aspoň víš, že jsem včera jakoby nebyla, jako já to neumím a přitom jsem, a takový ty lidi víš, co ti řeknou, já to neumím.
0: To je pravda, a jsi jako falešně skromná.
1: No.
0: Yes, jako máš pravdu, uznávám, že Zuzka fakt neumí texty písní, ale co umíš Zuzko je počasí, jak je tam prosím tě, řekni mi to, já se tam bojím.
1: Je tam strašně velký horko, tak třeba 50 stupňů pocitově a fakt jako si nedělám srandu.
0: Jako fakt se upečeš, jo?
1: Jo.
0: Super, geniální, těším se na to, až vylezu před tu rozpálenou budovu. Já tady možná s tou budu ještě vysílat třeba tak hoďku, dvě, tři, než to ustane, co?
1: Tak tady je dobrá ta klimatizace, no.
0: No právě, taky se na ní těším. Nic, spineři, slyšíme se vlastně možná dřív, než byste čekali, takže to se potom uvidí, že možná tady někdo naskočí v úterý nebo ve středu, ale to je všechno v rámci samozřejmě spekulací a pro všechny právníky říkám, že to možná není pravda. Zuzko, chtěl jsem se ještě zeptat, ty víš, co bude řešit?
1: Je to tajemství děsně tajný.
0: Jo, super, takže já se s váma loučím a užijte si Zuzanku, Zuzku, Zuzu. Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Hledáš song, který jsme hráli? Projeď si playlist na radiospin.cz.
1: Je 12.56 a ty ladíš Radio Spin.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci, nevím.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, ti přeju krásnou horkou neděli 28. června. My máme něco málo po jedné hodině, přesně 13.08. Svátek mají Lubomírové, všem Lubomírům tedy přeju všechno nejkrásnější a vám všem Spinnerům přeju krásný den také. No a dneska je můj úkol vás, Spinnery, rozptylovat od horka, protože když na horko nebudete myslet, tak vám bude lépe. Aspoň teda, myslím, můžeme se o to pokusit. Takže co nás čeká? Bude tu hudební víkend s Kuliem, takže nás čeká zase po každou hodinu dvojitá dávka Kulia, bude to mega pecka. Taky jsem si ještě nevybrala jedno ze dvou témat, který tu s vámi pořeším, tudíž to bude překvápko. A taky nás čeká komunikátor, takže neváhej, volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku přesně tak, jak to udělal Slavo.
1: Nazdar, tu Slavo zo Slovenska, prosím ťa, pusť mi tam niečo od Izmandia z Holy Dolly, či jak sa to volá, pre vás do radia aj pre nás tu na Slovensko. Díky moc, Slavo, čau.
0: Hele, dávam ti tam Melanz, Izomandias a Nick Tendo.

0: rána.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a máme tady hudební víkend s Kulem, dvojitou dávku jeho tracku. Jako první si dáme track 1, 2, 3, 4. Tohle je takovej diskotékovej track, má to takovej taneční vibe. Já před sebou vidím jenom tu velmi cool devadesátkovou party, kde mají na sobě všichni outfity, které se zase vrací do módy. Jako druhý si dáme Cruisin', což je takovej pomalejší, jemnější track. A nastává nám tu změna, jelikož tohle není gangsterský track ani z rychlíku. Tohle je jemný track o tom, jak jedeš autem, vedle sebe máš svoji holku a oba koukáte na západ sluníčka. Nádhera. Coolio na rádiu Spin právě teď.
0: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na rádiu Spin.

0: a něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na D35 na 242. kilometru ve směru na Olomouc. Je nehoda, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, zdrží se tam. Co se týče regionu, tak v ulici Bratislavská v Brně je nehoda a v Praze v ulici Antala Saška máme nehodu a v ulici Kaprova v centru je taky nehoda. Co se týče centra, tak tam máme seklou Legerku Vilzonku, jinak je to všecko průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30. Nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Hosty Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já tady mám pro vás připravenou hlasovku od Vojty.
1: Spine, já bych chtěl písničku Eminem, já jsem Vojta.
0: Vojta je vysmátej a já mu tam dávám Revenge od Pink a Eminema.

0: Ice Ice Baby, doufám, že vás to ochladilo, Radio Spin s tebou Zuzka. No a já mám pro vás velmi, velmi špatnou zprávu, protože tohle úterý vyjel naposledy do ulic Republiky Spin komisař Rep. Cestou na Veleslavín potkal spoustu spinnerů, nicméně vítězka byla jen jedna, a to paní Aneta. Ta čekala na Matyho netrpělivě před prací a nechala si tričko pro sebe Tigry vypila, nebo spíš vypije s kolegy. Jakou měla radost, to ti teďka pustím z nahrávky od Matyho a Vicky.
1: Čauky, tady Aneta, my poslouchali jsme vás už od rána, takže hnedka, jak se řeklo Veleslavín, tak my říkám, ty, no, tak to bude určitě sem, no a už jsme jako pozorně čekali a byli jste v očekávání, no, takže máme z toho velkou radost.
2: Ty i tvoji kolegové z kanceláře, nebo jak?
1: No jasně, ty mají taky radost, jenom kolegyňka, ta je jedna, tak to mrzí, že tady u toho nebyla, ale jinak samozřejmě i kolegové právě jsou v očekávání, no, nikdo tomu nevěřil, říkám, ne, to bude určitě přijedou sem.
3: Takže spin komisař Rep pro dnešek naposled zatím a slyšíme se třeba zase příště, tak zatím čau.
0: No takže já Anitě gratuluju, Maty, klovouk dolů. Maty se totiž vydal na všechny světové strany republiky a poznával naše spinnery každé úterý, takže mu děkujem. V roli spin komisaře Repa byl neskutečný, výborný a já to milovala vždycky to hlást takhle o víkendu. Tak uvidíme, třeba se zase něco takhle vymyslí a Maty vás zase bude navštěvovat. A my se společně podíváme ještě na počasí. To máme tak kolem 37-38 stupňů, je hodně jasno, ta teplota nebude klesat, spíš naopak. A tak jakoby dýchatelno a hezky bude až tak kolem.

Nepochopil, co je chovat se pěkně, bez už bez něho umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčí tvojí BBC do tvý pusy. Sprchovat se budeš muset, pas možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: ťa Rytmus a práve počúvate Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Žádný body shaming, dneska jeden všichni, jestli nejsi s náma, tak

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a na drátě s tebou Pavel, slyšíme se?
2: Zdravím, jasný.
1: Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Tak bude to pro všechny kluky, co teďka v teple umírají, a bude to Ektor prostě si.
1: Dávám to tam a posílám ochlazující dávku klimatizace. Tak jo, měj se krásně, čau.
2: Čau.

0: Ladí si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a my tady máme zase hudební víkend s Kulim a jeho dvojitou dávku tracků. Půjdeme rovnou na to, jako první si dáme track I Like Girls. Kulio v tomto tracku s humorem rapuje o tom, že se mu líbí ženy všech typů a vzhledů, ale zároveň dává rady, jak se k ženám chovat, což se mi velmi líbí a všichni muži si tohle povinně musíte poslechnout. Jako druhý si dáme track Sunshine a tohle je jeden z nejhlubších tracků od Kulia. Sunshine neboli sluneční svět je jakási metafora pro nový začátek, víru v dobro a hlavní poselství je o tom, že Coolio nechce, aby lidé ztráceli pozitivitu. A to je hezký Coolio v hudebním víkendu právě teď.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D35 na 242. kilometru ve směru na Olomouc je nehoda, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D1 na 17. kilometru ve směru na Brno je taky nehoda. No a nehoda je na D6 mezi kilometrem 42. a 43. ve směru na Karlovy Vary. A na D3 na 120. kilometru ve směru na České Budějovice je nehoda osobáku a nákladňáku a na místě je policie a čeká tě tam zdržení. Regiony jsou čisté, v Praze v ulici Antala Saška máme nehodu a v ulici Kaprova v centru je taky nehoda. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rap.

0: Agregátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Davídek, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Takže bude to jenom pro tebe do studia a bude to písnička Svek Martin Fenin.
1: Děkuji, děkuji. A máš nějaký tip, Davídku, pro posluchače, jak zvládat takové horko?
2: No, prostě já to dělám tak, že já žiju třeba 38 stupňů a když jedu v autě, tak si dávám klimušku třeba na 18.
1: Na 18, ok. A nejseš potom nemocnej?
2: Ne, tak to je o 20 stupňů.
1: No, jako právě, že to je o 20 stupňů. Ale tak jako, jestli na 18, tak na 18.
2: Jo, a ty máš na kolik?
1: Já ji mám na 25.
2: Tak to je docela teplo, no až o 13 stupňů.
1: O 13, no, to je docela dost.
2: No, to je dost, no.
1: Hele, tak dávám ti to tam a měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: Rádio Vén.
1: Brančikováč. Brančikováč, vím, kde to je. Tam možná soka je Brančikováč. Určitě to je ta DJ z diskotékař z Výhalovic. Ko já poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje Hozie Sobolevský.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a moji milí spineři, představte si situaci, že jedete na dovolenou do Švédska. Za prvé je tam krásně chladné počasí, mrk mrk, a za druhé se procházíte po parku a náhle se před vámi objeví obrovský fialový krystal. Ale jako fakt velký krystal. Tak podobně velký jako zámek Elzy v Ledovém království. Vy potom ale zjistíte, že to není ledajaký krystal, ale že to je krystal, do kterého můžete vejít a objeví se vám tam saunový svět. Ano, saunový svět. Prostě výřivky, sauny, bazénky. Takže ne finská sauna, ale švédská sauna ve fialovém krystalu, přes který vidíš na nádhernou krajinu a jezero, zatímco se babráš ve výřivce s prosekem v ruce. No, není to prostě sen. Mně se na tom ale opravdu líbí ten krystal. Když jsem totiž koukala na ty fotky, tak to vypadalo přesně, ale úplně přesně jako to místo, kde se prostě rodí jednorožci. No, ale jednorožci se rozhodně nerodí v takovém horku, jako je v Česku momentálně kolem 38 stupňů, a ty teploty odpoledne vystoupají až na 40 stupňů, což je rekord, nebo dneska by měl padnout nějaký jako tropický rekord v České republice. A koukala jsem, že ten El Niño, nebo jak se tomu říká, El Niño léto už započalo, už jsem tady o tom mluvila, takže it's happening. A co se týče toho počasí, nebude to lepší, zítra se ochladí malinko na 30. Na 30 se ochladí, ale dneska zatím čepici, hydratace, nějaký rozprašovač s vodou, který si na sebe rozprašují, když někam půjdeš, a radši nikam nechoď. Až po 11. večer.

konci potkáme. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou Michal, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: No, budou to vodopády pro moju manželku Kristinu, dceru Agátku, pozdrav z Lipníka, paříme se, trávíme čas u bazénu.
1: A tak bazén to je nejlepší.
2: Je, v tom vedru určitě.
1: Hele, tak já tam dávám vodopády a navíc vodopády jsou naše vítězný track ve 100 top CZSK hitů, takže to tam dávám.
2: Pecka, děkuju moc. Ahoj. Mějte se, pozdrav z Lipníka. Čau.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V pátek se rozdávalo vysvědčení. Začínaly prázdniny, no a tak jsme se bavili o tom, jaký jste byli studenti a scházeli se tady poměrně hodně podobný příběhy.
2: Trojky, čtyřky, vízo, prostě takový to fakt jako rebelský dítě, který se vymykalo kontrole ve všech směrech, no. A opustilo mě to až vlastně až po střední, až když jsem nastoupil do poprvé do práce. Takže střední byla úplně ve stejném smyslu skoro.
1: Hele, Patriku, musím říct, že mě ta střední taky nešla, ale na rozdíl od takovýho Michala, já jsem tam aspoň chodil.
3: Ale já jsem nebyl moc poctivý student. Já, když jsem mohl, tak jsem se pokaždý na to jako vykašlal a radši jsem chodil po brigádách a užíval se s ženskýma.
1: Uměli jste si to udělat hezký, ale Michael nebyl jediný, kdo chodil za školu. Když jsi chodil za školu, co jsi dělal?
4: To jsem dělal. Jo, pár hry, samozřejmě, koukal na seriály, chodil s holkama ven, kukama.
1: Hoši, hrát gamesky a chodit s buchtama za školu, jako uměli jste si udělat moc hezký, ne že ne. A big up, že jste to i tak dali a uspěli. Každopádně, užívej zbytek neděle a všem studentům a žákům přeju krásný prázdniny. Odpočiňte si, vůbec vám nezávidím, že jo, tak doufám, že i v létě budete u Rádia Spin a že se třeba zítra uslyšíme znova. Mějte se krásně, čus.

0: Hudební víkend na Rádiu Spin s tebou Zuzka. My jdeme rovnou na to, další dvojitá dávka Kulia. Poslední v mém vysílání, za hodinku už to po mně převezme Maty. Takže jdeme rovnou na to. Jako první si dáme track Fantastic Voyage na první dobrou. Tento track zní jako taková pohodová letní songa, ale realita pod povrchem je naprosto jiná. Kulia v ní sní o tom, jak by bylo skvělé, kdyby byl svět bez rasismu, násilí a nenávisti. Jako druhý si dáme track One More, neboli One More, mnohem více. Je to mnohem tvrdší skladba oproti té první. Kuliovní popisuje život na ulici, kdy člověk neustále balancuje mezi násilím, pokušením a přežitím. Kulio na Rádiu Spin v hudebním víkendu právě teď.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Kulio na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D1 na 17. kilometru ve směru na Brno je nehoda, na D6 na 42. kilometru ve směru na Karlovy Vary je taky nehoda a čeká tě tam zdržení. Na D3 na 120. kilometru ve směru na České Budějovice je nehoda osobáku a nákladňáku a na místě je policie. Regiony jsou čisté, no a v Praze v ulici Antala Saška máme nehodu, v ulici Kaprova v centru je taky nehoda a jinak je centrum docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádio Spin. Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední přání z mobilní aplikace a to přání bude od Máry.
1: Velice originální, na druhou stranu je fakt vedro, to je asi jasný úplně všem, takže by to chtělo fakt nějakou letní pečku podle tvýho výběru. Něco, co máš spojený s létem a vždycky, když je léto, když je takhle rozhycováno, tak si tady tu věc pustíš, tak mě to zajímá a posílám to samozřejmě úplně všem, co se potí v autě jako já. Díky!
0: Máro, já ti přeju, aby ta cesta autem byla co nejkratší a doufám, že tam máš klimatizaci v tom autě. No, pod letní peckou, ne že bych si to pouštěla, jo, fakt si to jako nepouštím teďka v létě, ale vždycky, když někdo řekne letní pecka, tak se mi prostě vybaví tenhle track.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, ale už ne na dlouho, protože máme čtvrtou hodinu a to znamená to, že už tady mám Matyho. Čau, Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, prosím tě, jaká byla cesta do studia?
1: Hele, upřímně, jakože vystoupil jsem z metra, jdu si přestoupit tady na ten debilní náhradní autobus, který tady máme na Žilivárně. No a říkám si, dobrý, hele, počkáš tady 4 minutky, přijede autobus, všechno bude v pořádku. No tak jsem se spotil úplně extrémně, nastoupím do toho busu, tam nefunguje klimatizace, takže jako díky bohu, že jsem jel doslova třeba 2 minuty, jo, ale i tak jsem vylez z toho busu. Pak jsem si šel ještě koupit pití k Vietnamcům, reálně mě to dal takovou facku, když jsem vystoupil teď z budovy, jako... No, no to, je to hrozný.
0: Já jsem totiž, já vždycky, když jdu tím autobusem, tak přemýšlím nad tím, jestli vůbec jako jsou klimatizovaný autobus.
1: Jsou, ale jaký, ono je to hrozná loterie, prostě dneska jsem zrovna jel jako dopoledne autobusem, ukázkový, prostě klimatizace, nádhera, seděl jsem si, bylo to tak příjemný, pak člověk prostě přesedne. A prostě najednou v tom busu jako žádná není. A i v tramvajích prostě mnohdy nejsou, nebo nejsou zaplý.
0: Nejsou, no. Ale já jsem někde viděla, že buď, že se pozná klimatizovaná tramvaj tak, že má nějaký takový žlutej předek.
1: OK.
0: Jakože, jak je, jak máš prostě ten, jak sedí řidič, tak pod ním je taková, ta, nevím, jak se to řekne na autu, no, prostě.
1: Maska taková.
0: Tak ano, tak tam je taková žlutá věc. Tak prej, to je klimatizovaná. A nebo, že se koukáš na to, kdy přijíždí ty tramky a vidíš tam jako sněhovou vločku.
1: Fakt,
0: tak
1: jo.
0: Podle toho poznáš. A dneska, jo. A dneska mi Davidek říkal, že takhle čekal na klimatizovanou tramvaj třeba jakoby 10 minut, než mu přijede ta klimatizovaná.
1: Počkej, takže ty vločky, které tam jsou, tak jsou kvůli tomu, jestli je to klimatizované. Mm-hmm. Tak to jsem vůbec nevěděl. Já myslel, že to právě, že ta tramvaj bude mít třeba zpoždění, jsem si myslel.
0: Ne. Jakože sněhová bouře zamrzlá tramvaj, přijde později.
1: No, nevím prostě.
0: Ne, je to klimatizace.
1: No jo, takže lidi, až uvidíte prostě žlutou tramvaj s klimatizací, pokud ne, tak ji nechte ujet prostě.
0: Přesně.
1: Radši.
0: Sněhové vločky a žlutej předek. No, ale my se podíváme na to počasí a jak říkal Maty, je tam teda nechutně 38-39 stupňů, ty teploty vystoupají ještě víc, včera padnul rekord, dneska padne asi ještě jeden rekord, což je hustý takhle 2 dny po sobě, no mělo by být kolem 41 stupňů, což je jakoby brutální, takže jak říkám, už tady včera, dneska čepici, hydratace, nějaký šplíchátko s vodou si vemte a možná radši nevycházejte ven, pokud nemusíte, až tak po 11. večer, to je fajn, to bude příjemný. No nic, já se na vás těším zase příští týden od 1 do 4. Čau.

Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Nejvíc nevypípaný československý scény v republice. To je československý speciál s Hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Rádiu Spin.
1: Za 2 minuty jsou 4 a ty ladíš Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, na majku už je Matej a nás čeká společná komunikátorová odpolední session takhle v neděli, a to až do 7. Budeme řešit ranec věcí, třeba ty šílený teploty, taky pokecáme o novém releaseu Hard Ricka, pokecáme taky o Smekovi a Redzetovi a takový mini kauzičce. Pouštět si samozřejmě budeme taky hudební víkend s Coolem, takže let's fucking go, a pouštět si budeme samozřejmě i tvoje tracky na přání, o který si buď voláš, nebo mi sem posíláš voiceovky. No, mě už před chvilkou, třeba minutku zpátky, zavolala Jennifer a vybrala si písničku Až bude hořet. Každopádně Jennifer, ty jsi mi to típla. Co máme teď dělat? Já mám úplný dilema, jestli tě to mám zahrát, nebo jestli se na to mám takzvaně vykašlat. Každopádně, protože mám srdce ze zlata, tak tě tam Až bude hořet pošlu. Každopádně netípejte mi ty telefony, já to fakt hrát nebudu. Každopádně začínáme, lidi.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
2: A my jdeme nahoru. Doufám, že Až bude hořet, tak už tady nebudu. Vrach ojebat na slávu. Nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru. Doufám, že

0: Spin. Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Matej a taky hudební víkend na totálně letní notě. Hrajeme se totiž Coolia a to jeho největší pecky. Jako první tě tam pošlu See You When You Get There, což je fakt takový vyfelený. Dejchá to úplně ten West Coast vibe a k tomu je to takový prostě víc R&Bčko a to hlavně o trpělivosti v životě, vytrvalosti a prostě o tom se nevzdávat. K tomu to má až takový orchestrální motivy a za mě je to prostě skvělý track. Potom tady mám už ale ready track, který se jmenuje Smokin. Tohle jsou jeho začátky, takže G-funkovej beat, kalifornský vánek, funky basa a text hlavně o pouličním lifestyleu, který dokáže být sice někdy tvrdej, ale taky to dokáže být pohoda. Takže si dáme Smokin a budem v chillu. Ještě předtím ale See You When You Get There. Let's go Coolio, Radio Spin.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio. Na rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně v Česku krásně sízdný, Google mapy svítí nádherně zeleně. Stejně jsou na tom taky regiony, kde momentálně není žádný crash, ale přesuneme se do Prahy, protože tam jich pár je. Konkrétně vidím bouračku na Karláku a to u metra, tak se tam dej určitě pozor. Potom je crash taky na Wilsonce u muzea. Zdržíš se potom taky z příjezdu z D11 na Černák, protože tam je na tom příjezdu, respektive na nájezdu, tak je tam bouračka a bouralo se taky na Evropský u Divoký Šárky, crash potom vidím taky na Karlovarský v Řepích u Hornbachu a to by mělo být vše, ale není, protože vidím ještě jeden crash a to na Spojce a u Spořilova. Takže si dej na těchto těch místech určitě bacha, jinak to vypadá docela sízdně. Tak doufejme, že to dneska krásně pojede, když je takovýhle nechutný počasí.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: A je

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, s tebou je tady Maty, mám tady další track na přání a se mnou už je tady Kačka, čau.
2: No, ahoj Maty, já tě zdravím z opavského koupaliště, musela jsem teda zalézt na terasu, takže já doufám, že mi dobře slyšet teda.
1: Určitě, je tě slyšet skvěle.
2: Tak to je super.
1: OK, ale co to bude za písničku?
2: No, takže, jak už jsem zmiňovala, měl to být teda původně Victor Shin syndrom, ale bude to teda pro syna Pajoško do Karviné a pro kluky Sašu a Baču a ať pozdravují Frejdu. A bude to teda, protože bych jim chtěla moc poděkovat, že se drží v těchto chvílích, že se podporujou, že jsou spolu, takže jim děkuju moc za to, že jsou. Že přišli do mého života všichni, takže bude to song Rest, díky.
1: Mm-hmm. Skvělá volba.
2: Kluci, myslím na vás, držte se.
1: Krásná zpráva, skvělý track, tak jo. Dávám ti to tam, Kačko, a užij se ještě den na koupáku. Pouštím to. Čau.
2: Jo, měj se hezky, Marečku, ahoj, papa.

Pouze spoleje bu teorie. Síliční loko a motám to jak černá směr. Nad hlavou kije, gizmo mě kryje. Místo zlatá liník Ešus, čekuj můj dremskej rap. Yeah. No jestli meju v potoce, živím se lesním plodem. Zelený skřet, prosím nepleci mě z hippie frodem. Nefelím zadku čeků, neboj se vylíst ven. Neplním disko přání, ani tvůj

0: mě znát, stačí mě slyšet a víš, že jsem loko. Občas mi entrem, chovám se, jak kdybych šlipal koko. Nikdy jdem se žádný hovna v mojí krvi. Jsem jenom tak trochu kripl, radši všichni držte huby.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Martin a taky je Rap News, tak jdeme rovnou na to, protože se nám tady budujou nový alba. Ten pátek, nebo respektive ten minulej, ne ten příští, jakoby ten, co teď byl, chápeme se, tak dropnul momentálně svůj asi poslední projekt před vězením Hard Rico. Jmenuje se to Focus, má to 12 tracků, feat tam má Odbuky, což je hustý, je tam taky PTK a na jednom tracku jsou taky Pilsy a Luka Brasi. Reakce jsou na to ale docela smíšený, obecně

0: tak stihnul sneak peeknout nevydaný track a protože je to Louds, tak si myslím, že nás čeká opět zajímavá, originální a hlavně kvalitní deska. Já se těším moc. Taky se podíváme ale ještě na to naše hrozný počasí, nebo pro někoho krásný. Venku je momentálně v Praze 38 stupňů, k večeru to spadne na 32, přes noc bude nejnižší teplota 26, takže crazy. Nad ránem by mělo lehce pršet, tady vidím nějakou hodinku kolem 7, ale stejně by se to mělo držet kolem 25 stupňů a pak přes den se to má vyšplhat zase na více jak 30, takže bude opět úplnej hit. Tebuje Matej, ty ladíš Radio Spin, my pokračujeme dál, let's go.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

0: but that's why I love the Mars.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
2: OK, posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty v těle těch pařácích a hrajeme si samozřejmě tracky na přání. Tentokrát si zahrajeme pro Patrika, který už mi tady nechal krásnou voiceovku.
3: Čau Maty, krásnou neděli ti přeju, mohl bych tě poprosit o zahrání songu Venom od Eminema, bylo by to pro tebe do rádia. Opět díky, že nám tady servíruješ muziku v těch pařákách a bylo by to ještě pro bráchu do Znonic, pro Máru a tak celkově všem posluchačům, ať všichni přežijou tu pekelnou saunu venku a snad máte všichni kde chillovat u klimošky nebo u větráku, tak se mějte všichni krásně a čau čau.
2: Hezky, Patriku, já samozřejmě děkuju za uznání, samozřejmě ti tam pouštím Eminema, Venom, skvělej track, skvělej vibe a hlavně, ať všichni přežijete tyhle ty vedra, dávám to tam, kámo.
1: Ladíš Radio Spin
4: a komunikátor s Matým.
5: I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong or tells you you're in.

0: Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou tady Filí Maty a já už pro tebe mám čerstvou dávku hudebního víkendu a taky Coolia. Brácho, let's fucking go, nejdřív ti zahraju jeho největší hit, který má na Spotify skoro 2 miliardy streamů. A je to prostě hymna všech gangstrů, yes, jedná se o track Gangster Paradise ze stejnojmenýho Alba. Každopádně je tady trošku chyták, protože byť rapuje o gangsta lifestyle, tak neúplně v dobrém. On ho tady spíš hodně kritizuje a spíš popisuje, jak je těžký vyrůstat v neúplně příjemných podmínkách, což gangsterský ghetto prostě asi úplně není. Sample si to bere ze skladby Pastime Paradise a obecně je to ale, nebo takhle, spíš to zní fakt jako nějaký epický filmový soundtrack, takže úplně pecka. Potom ti pustím trošku odlehčenější track, trošku si odfrknem, protože tady mám ready už věc, co se jmenuje What is an MC, což má strašně pohodový groovík, je to takový funky, baví mě v tom i ty elektrický kytárky a obecně ten 90-kovej vibe. Úplně super a taky je to o dovednostech prostě správného MCho, tak si to jdeme prostě spolu vychutnat, ale ještě předtím samozřejmě největší hit Gangster Paradise, Coolio, Radio Spin, Matty, let's fucking go!
0: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Klasicky začneme s dálnicema a s regionama, u kterých budeme velmi struční, protože svítí nádherně na dopravním infu zeleně. Je to sízný, takže super. Přesuneme se teda rovnou do našeho hlavního města Prahy, který je momentálně taky vlastně relativně sízný, což je skvělý. Každopádně akorát Vilzonka u muzea tak je solidně zasekaná a je tam bouračka, tak jsem dej určitě pozor. A bouralo se potom taky v Podolí, takže až si pojedeš zaplavat, tak si dej určitě pozor. Je to konkrétně v ulici Sinkulova, takže tam bacha, ale jinak to vypadá zeleně, takže hlavně opatrně k té vodě prostě hlavně čulujem, ať se dneska nic nestane. Bylo by to pěkný voprus stát někde a čekat na policajty v tomhletom totálním dusnu. Každopádně za chvilku už nás čeká další track na přání a potom pokecáme o Smekovi a Red Zedovi a jaký spolu mají ne vlastně beef ani takovej diss, ale co se prostě mezi nima děje a co se řeší, tak určitě poslouchej se mnou.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Poslám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, OK, dáváš Radio Spin, na majku je Maty a mě momentálně zavolala holčina, která to teď típla. Tak co lidi s váma, já mám dneska dělat. Každopádně vybrali jsme písničku Slzy, takže já ji tam asi dám. Každopádně lidi, prosím, nepokládejme ty telefony, nepokládejte mi, protože já vám nebudu hrát ty písnička na přání. Fakt nebudu a budu se tam pouštět něco svýho. Jaký by ti to bylo, kdybych teď místo těch Slz od Sofiana Matchmage zahrál třeba, já nevím, Break Stuff od Limp Bizkit? No asi by se ti to úplně nelíbilo, ale jak jsem říkal, mám srdce ze zlata, ještě jednou to prominu, ale prostě příště už si tam dávám něco svýho, takže lidi, nepokládejte mi, prosím, ty telefony. Čekáme.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Yeah.

0: číslo. Nejlepší věk, aby nebo dělat pesos.
1: No je mladu, že každej a lovené jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: západ, hledal jsem to všude, nakonec jsem to měl.
1: Právě posloucháš Radio Spin, na mikro je Maty a opět pokecáme o rapu. Včera jsem tady mluvil o tom, jak Smack zdisoval Sinaje kvůli jeho podcastu. Dneska pořeším další Smack vyjádření. On totiž nedávno v jednom rozhovoru promluvil o skladbě z jeho nejnovějšího alba Odmítl jsem deal. A vysvětlil, že se jedná o Red Bull Sound Clash, který se konal asi rok a půl zpátky a vystupoval v něm Red Z a nakonec Rest. Smack ale v podcastu promluvil, že proti Red Zovi měl vystupovat právě on, ale nakonec z toho odstoupil. Každopádně vyjádření tak znělo nějak takhle.
2: Mě Red Z nevadí, ani mi nevadil.
3: Já jsem jako pochopil.
2: Jenom mě trochu na to. Jak rapuju v to, jak mluvím v tom intru o tom Red Bull Clashi. To jsem měl být já versus Red Z. A my jsme byli na meetingu a já jsem na tom meetingu už měl podepsanou smlouvu s tím, že dostanu takový pěkný peníze za to.
3: 600 doby neměl.
2: Se prej mělo mlčet, ale ups. No ale to, ale prostě, co mě na tom naštvalo, ani ne tak to, že to vlastně nemá s Clashem nic společného. No. Ani ne tak to, že mi tam říkali, že to pro mě upraví, aby to bylo víc tak, jak si představuju, a že se to pak teda nestalo. To asi není v kompetenci tady na české straně upravovat nějaký koncepty Red Bullu do Rakouska. Ale moment, který mě jakoby zarazil, ani o něm v tom tracku nemluvím. Já když jsem se snažil najít nějaký, jak to teda udělat, protože mě ani jedno to kolo, co tam bylo vypsané, jak mají probíhat, mě prostě všechno mi bylo proti srsti. Kromě medly svých vlastních tracků. Mě Red Z nevadí.
1: No,
2: ani mi nevadí.
1: Takže to bylo Restovo, respektive Smackovo vyjádření. No a Red Z okamžitě reaguje na svojí storce. A když to mám zhrnout, tak píše, že o pravidlech viděli rok dopředu a že ho fascinujou ty Smackovy silácký řeči, protože on to odstoupení prostě jako bowler move vůbec nevidí. A vlastně podtrhuje to, že pravidla byla prostě daný a Smack je na poslední chvíli prostě chtěl změnit. Pak ještě okomentoval, že když ho Smack v rozhovoru paroduje, tak si neuvědomuje, že to žádnej hrdinský čin prostě není. Pak to ale vzal nakonec Rest a já si myslím, že to byla skvělá akce, skvělá show, takže jsme určitě

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Cibulku.
1: Za 4 minuty 6 a ty ladíš Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Fajn. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: OK, dáváš Radio Spin, s tebou je tady Matej a nás čeká poslední společná hodinka tady na odpoledním komunikátoru, takže to odpálíme jak jinak než s trackem Na přání. Já už tady mám přání od Honzy.
1: Čau, mohl bys mi zahrát něco od Red Zera? Jedu do Brna, tak snad bude cesta v pohodě, díky.
0: Jasný, kámo, o Red Zedovi jsem tady nedávno mluvil, respektive třeba 10 minut zpátky, takže je to takový tematický. Let's go.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Tak se rozdávalo vysvědčení. Začínaly prázdniny, no a tak jsme se bavili o tom, jaký jste byli studenti a scházeli se tady poměrně hodně podobný příběhy.
1: Trojky, čtyřky, vízo, prostě takový to fakt jako rebelský dítě, který se vymykalo kontrole ve všech směrech, no. A opustilo mě to až vlastně až po střední, až když jsem nastoupil poprvé do práce. Takže střední byla úplně ve stejném smyslu skoro.
0: Hele, Patriku, musím říct, že mě ta střední taky nešla, ale na rozdíl od takového Michala, já jsem tam aspoň chodil.
2: Ale já jsem nebyl moc poctivý student. Já, když jsem mohl, tak jsem se pokaždý na to jako vykašlal a radši jsem chodil po brigádách a užíval jsem si ženskýma.
0: Uměli jste si to udělat hezký, ale Michael nebyl jediný, kdo chodil za školu. Když jsi chodil za školu, co jsi dělal?
3: To jsem dělal. Jo, pár hry, samozřejmě, koukal na seriály, chodil s holkama ven, kukama.
0: Hoši, hrát gamesky a chodit s buchtama za školu, jako uměli jste si udělat moc hezký, ne že ne. A big up, že jste to i tak dali a uspěli. Každopádně, užívej zbytek neděle a všem studentům a žákům přeju krásný prázdniny. Odpočiňte si, vůbec vám nezávidím, že jo, tak doufám, že i v létě budete u Rádia Spin a že se třeba zítra uslyšíme znova. Mějte se krásně, čus.

0: Ladíš Radio Spin, taky hudební víkend s Kuliem od Majku. Tě zdraví Matej a mám tady už poslední dva tracky od tohohle Party Makera, Party Hitmakera. Nejdřív si dáme 1, 2, 3, 4, což je track čistého party. Má to strašně příjemný vibe, zase to jde trošku víc do funku, což taky potvrzuje fakt, že to využívá sample z klasický funkový skladby Unwind Yourself, díky kterýmu to má prostě tu energii, co to má, ale Coolio k tomu samozřejmě dodává i sám sebe a dohromady to spolu prostě krásně tancuje. Skvělá věc, po který to zakončím s trackem Shake It Up, což se nese na podobném party duchu. Není to nic hlubokýho, spíš taková vybízovačka, ať se prostě zvedneš a jdeš se bavit. Zase jsou tady prvky G-funku a taneční rytmus k tomu je prostě bomba. Takže nejdřív 1, 2, 3, 4 a pak Shake It Up. Tohle je Coolio a taky hudební víkend na rádiu Spin.
1: Klasický sound z 90. Hudební víkend a Coolio na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně v Česku sízný, stejně jsou na tom taky regiony, ty jsou momentálně bez nehody. Přesuneme se každopádně do našeho hlavního města, tam je momentálně zasekaný městský okruh, a to u Prahy 4 u Kačerova. Tam je totiž bouračka a je to ve směru na Braník, tak určitě tam bacha. Hustší je to taky ve Štěrboholech, ale docela se to dá a postojíš se potom akorát v centru na Ječný a taky na Vilzonce u muzea. Jinak to ale vypadá, že je Praha relativně čistá, takže hlavně dneska ještě opatrně, ať zbytečně nenabouráš. A už za chvilku nás čeká poslední track na přání a potom taky naše poslední dnešní téma, kterým nebude nic jinýho než tyhle ty šílený teploty a taky nový rekord.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Yeah.

0: přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a já už tady mám na drátě Kačku, čau.
2: Ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Ty jsi mi úplně na začátku vysílání, tak jsi objednávala taky písničku z Koupaliště, tak já se tě chci zeptat, jaký to tam je?
2: No, člověče, je vedro, takže hlava na hlavě, to se dalo čekat, že?
1: Klasika, no. Já stojí lebedím ve studiu, kde je naštěstí prostě chládeček, takže já jsem v klidu. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku od Viktora Šína, konkrétně Syndrom. Ano. Kam a ano. Komu to pošlem?
2: No, takže předtím jsem tam posílala Pájovi, vlastně synovi a klukům, teď to bude konkrétně jenom pro mého Páju a chci mu zkázat, že ho moc miluju, že na něho myslím, ať se drží a že všechno to spolu zvládneme a že bude zase dobře.
1: Mm-hmm. Krásná zpráva, tohle je můj poslední song na přání, takže si dáme Syndrom, což je výborná písnička a výborná volba, takže ti to posílám, užij si to a slyšíme se zase někdy. Tak čau, Kačko.
2: Určitě, budu se těšit, ahoj a všem posluchačům hezký víkend, držte se v těch vedrech, ahoj.
1: Čau, čau.

0: Králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
1: Jedna, ty vole.
2: No jasně, jasně.
0: Já jsem si něco zapomněl v autě.
1: Proč tam nebyl, ty vole?
2: No jasně, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
1: Tak musíš se přepočítat, frajerku, co?
0: Cože?
3: Jsi si

0: Dáváš se Radio Spin, na majku je Maty a pomalu zas budem končit. Klasicky to bylo nabitý, voiceovek bylo ranec, taky callu, takže všem spinners moc díky. Každopádně dnešek byl opět rekordní, ptáš se v čem? No zase v teplotách, včera se zlomil teplotní rekord a to po 14 letech. Konkrétně se naměřilo 40,6 stupňů Celsia, což je crazy, ale dnešek tento ještě překonal. Protože to je naprostá šílenost, protože v Doksanech se dneska naměřilo neskutečných 41,1 stupně Celsia, což je sice o půl stupně, ale i tak je to prostě obrovský číslo a skoro peklo na zemi. Takže všem fandím, ať tyhle ty pekla přežijou, hlavně pijte hodně vody, noste kšiltovky, koupejte se, mažte se opalovákem. A jinak dnešní noc bude prostě obzvlášť teplá, tak si radši přisuňte k posteli celou lednici. Ještě se podíváme na počasí, venku je momentálně extrémní hel, konkrétně 37 stupňů, ještě to spadne na večer na nějakých 31, přes noc bude nejnižší teplota 26 a zítra ráno čekejte teploty kolem 26 taky. S tebou tady Mil Maty, já se na tebe těším zase příští týden, ty posloucháš Radio Spin, čus.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio

Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově tu vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Underground. Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Štefko. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, zdravím.
0: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Štefko?
1: Tak Štefko je 27-letý týpek z Vítkomístku, Moravskoslezský kraj. A je to další kluk obyčejný z obyčejných poměrů, který si chce splnit svůj hudební sen.
0: Vzpomeneš si na první moment, kdy jsi přišel do kontaktu s rapem, kdy to třeba bylo a kdo to byl?
1: To si pamatuju úplně přesně jak včera. Bylo to před 13 lety, když jsem se zrovna s kamarády vydal, že si zahrajeme fotbal a pod panelákem jsem slyšel poprvé v životě vlastně live rap našich místních tehdejších borců z Karab Rap.
0: Kdo to pak byl z nějaký tým profláklejší scény, nějaký jména? Byla to zahraniční scéna, co si pak sledoval, nebo spíš tady naše česká?
1: V útlém věku určitě zahraniční, 50, Eminem a všichni tady ti letí frajeři, ale v té době byl ještě v té době taneční sen. Beatbox, breakdance, elektro a potom, co se týče rapu, tak určitě české a slovenské, že a jedna česká, Zlatý kontrafakt a tyhle ty největší ačka.
0: Kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, že sám taky zkusíš nějakou hudbu vytvořit?
1: Přesně v ten moment, jak jsem potkal ty kluky před barákem, tak jsem věděl, že to chci dělat.
0: A začal jsi na vlastní pěst, nebo ses chtěl nějak přidat k ním?
1: Chtěl jsem se přidat k ním, ale jelikož jsem to chtěl strašně rychle, tak jsem byl odmítnut a to byl ten největší motiv k tomu jim ukázat, že toho loket.
0: Jak dlouho se teď tomu už věnuješ?
1: Je to přes 13 let.
0: Je někdo, kdo by si řekl, kdo z interpretů ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Určitě. Snažím se to vždycky brát jako třetí osoba, ale mám rád R&B, mám rád rychle double timey. Vyrůstal jsem hodně samozřejmě i na boom bapu, v té době ani ještě trap a tyhle ty novodobé věci nikdo nedělal tady v Česku. A momentálně je to Refu, tak to je taková moje krevní skupina.
0: Jak se vlastně vůbec díváš teď na vývoj rapu tady u nás v České republice? Už seš v tom dlouho, tak jak tě baví to, co vlastně vzniká teď, oproti třeba tomu, co vznikalo předtím?
1: Řekl bych to tak, že to má vždycky své plusy a minusy. Myslím si, že to, co se nemusí samozřejmě líbit mi, se může líbit někomu jinému, ale konstruktivně já si myslím, že hudba šla určitě dopředu, začíná to být více světové, ale chybí mi tam to srdce a ta výpovědní hodnota. Přijde mi, že lidi z toho dělají více pračku na peníze, než aby to dělali z nějakého přirozeného hlediska.
0: V tvý kariéře pak taky přišel moment, kdy jsi byl v The Mac v rap, v druhém ročníku, co jsme se tady bavili. Když jsi tam šel, nebál se z toho, že by si pak třeba, i kdybys to třeba vyhrál, byl pak braný jako ten rapper z The Mac v rap?
1: Přemýšlel jsem nad tím, ale byl jsem a jsem přesvědčený a plně ready na to dokázat, že to tak není, jenom hledám cestičky.
0: A vnímáš teď, že ti to přineslo nějaký věci, nebo naopak třeba vzalo ten The Mac v rap?
1: Určitě mi to přineslo nějakou pozornost a hlavně zkušenost, protože po té soutěži jsem se na to celé začal dívat úplně jinak. Ty amatérské naivní brýle šly stranou. Začal jsem to brát opravdu vážně a mrzí mě jen to, že jsem toho nevyužil víc.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Štefko. Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
0: na rádiu Spin.
3: Aha! Slovakia, Česko zase spolu. Všedek místek reprezent. Odvážený reflex.

0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Štefko. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Největší motivace je asi totálně přirozená vlastnost, láska té muzice a rodina, protože jsem z muzikantské romsko-české rodiny a je to prostě náš dár, naše požehnání.
0: Hraješ sám na nějaký nástroje?
1: Nehraju, ale určitě mám muzikantský sluch.
0: Nelákal tě někdy třeba i nějaký jiný žánr tvořit než rap?
1: Lákal, taky hodně zpívám, i jsem vlastně začínal jako jeden z hlavních vokalistů ve sboru, ale rap je srdcovka, tam jsem já.
0: A propojuješ třeba i teď rap nějak se zpěvem?
1: Určitě.
0: Když jdeš tvořit track, tak mě zajímá, jestli první vybíráš beat nebo první teda píšeš text?
1: Já zásadně vybírám vždycky beat a nechápu a zároveň neodsuzuju lidi, co píšou bez beatu, ale podle mě hudba, její největší kouzlo jsou emoce a bez toho beatu to podle mě nevychytáš.
0: Kde vlastně bereš beaty?
1: Beaty si kupuju z licencí buď na BeatStars, nebo tak různě po internetu, případně od známých, nebo tam z Moravskoslezska producentů, tak po známostech.
0: Ty sám si nikdy neskoušel udělat taky třeba nějaký beat?
1: Zkoušel jsem, jenže problém je, že moje technické dovednosti jsou někde na bodě komunismu, tudíž věřím na to, že bych měl dělat jenom tu jednu věc, kterou budu dělat na 100%, a to je rap a hudba celkově.
0: Máš okolo sebe nějaký lidi, kteří tvoří s tebou, nebo tvoříš sám?
1: Bývalo to tak, právě ta skupina Scarab Rap, to jsou moji otcové, ale zůstal jsem na to sám. V místku u nás ještě Psychorime, velký frajer, zatím dokázal nejvíc, ale všechno vlastně, co se týče mojej hudby, si řeším sám.
0: Jak to vlastně vypadá ve Frýdku místku teď s tou rapovou scénou? Je tam víc jmén, podporujou se nějak, nebo jak to tam vypadá?
1: U nás to úplně umřelo. Jo, tam se nepodpoří vlastně vůbec nikdo.
0: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to je dobrý, to mě baví?
1: Tak samozřejmě musí mě to bavit zvukově, což je 100 chutí 100 lidí, ale zvuk, bars, flow, skill, emoce a to osobní podání.
0: Ty máš na kontě už taky několik živých vystoupení, tak by mě zajímalo, jestli tě víc baví nebo naplňuje tvorba hudby ve studiu, nebo pak vlastně bejt na té stage a předávat tu hudbu lidem.
1: No je to tak 50-50. Já to miluju všechno, co k tomu patří, ale trošku možná více zábavnější je pro mě ty lidi zabavit a předat jim tu energii.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
1: No, měl jsem rozdělaný album a musel jsem ho z určitých důvodů pozastavit, ale na co se určitě můžeme těšit, tak to jsou různorodé singly.
0: A jdeš právě teď spíš formou nebo cestou singlů, než třeba nějakého uceleného projektu?
1: Určitě, myslím si, že na album ještě není správný čas a až ten čas přijde, tak to bude stát za to.
0: Spousta lidí mi tady taky říká, že teď už bohužel to není jenom o hudbě, ale musí se taky prezentovat různě na sociálních sítích a tak dále. Tak děláš tohle taky?
1: Nechci znít nějak naegovaně nebo namyšleně, ale myslím si, že co se týče hudby, tak tam jsem kompletní balíček, ale ta výzáž, ten svek, ta osobnost, tam to vázne, tam je třeba zapracovat a bude to top.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Český underground.
1: Rádio Spin, Jirka a taky Štefko. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Tak co to bude za track?
2: Bude to track, kdy 130 kilo flow. Tak jsem se vlastně prezentoval i v Megu. Uh-huh. A je to prostě tučný náklad bars. A je to trošku ego trip při mě, ale je to porce rapu.
1: Já myslím, že ego trip k rapu prostě patří. Tak jdeme rovnou na to?
2: Určitě. Yeah, yeah.
3: Zdraví tě Štefko, Fridek Místek reprezent. Zdravím všechny poslouchy.

0: chápeš?
1: Tohle byl Štefko, host pořadu Československý underground na rádiu Spin. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
2: Tak v prvé řadě děkuju vám za možnost a pro posluchače čekuj Friedek Místek Represent, 130 kilo flow. Važte si muziky, pokud ji chceme posouvat dál. Nedělejme z ní pračku a hlavně užívejte život.
1: Hezká message na závěr, tak díky moc ještě jednou a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Čau, čau.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na

0: Fin ráno na rádiu Spin.
1: V pátek se rozdávalo vysvědčení, začínaly prázdniny, no a tak jsme se bavili o tom, jaký jste byli studenti a scházeli se tady poměrně hodně podobný příběhy.
2: Trojky, čtyřky, vízo, prostě takový to fakt jako rebelský dítě, který se vymykalo kontrole ve všech směrech, no, a opustilo mě to až vlastně až po střední, až když jsem nastoupil poprvé do práce. Takže střední byla úplně ve stejném smyslu skoro.
1: Hele, Patriku, musím říct, že mě ta střední taky nešla, ale na rozdíl od takového Michala, já jsem tam aspoň chodil.
3: Ale já jsem nebyl moc poctivý student. Já, když jsem mohl, tak jsem se pokaždý na to jako vykašlal a radši jsem chodil po brigádách a užíval jsem se s ženskýma.
1: Uměli jste si to udělat hezký, ale Michael nebyl jediný, kdo chodil za školu. Když jsi chodil za školu, co jsi dělal?
4: Co jsem dělal? Jo, pár hry, samozřejmě, koukal na seriály, chodil s holkama ven, kukama.
1: Hoši, hrát gamesky a chodit s buchtama za školu, jako uměli jste si udělat moc hezký, ne že ne. A big up, že jste to i tak dali a uspěli. Každopádně, užívej zbytek neděle a všem studentům a žákům přeju krásný prázdniny. Odpočiňte si, vůbec vám nezávidím, že jo, tak doufám, že i v létě budete u Rádia Spin a že se třeba zítra uslyšíme znova. Mějte se krásně, čus.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

bouncing around, bouncing around. Shout out to them people.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: jako bych nikdy nesel.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V pátek se rozdávalo vysvědčení, začínaly prázdniny, no a tak jsme se bavili o tom, jaký jste byli studenti a scházeli se tady poměrně hodně podobný příběhy.
2: Trojky, čtyřky, vízo, prostě takový to fakt jako rebelský dítě, který se vymykalo kontrole ve všech směrech, no, a opustilo mě to až vlastně až po střední, až když jsem nastoupil poprvé do práce. Takže střední byla úplně ve stejném smyslu skoro.
1: Hele, Patriku, musím říct, že mě ta střední taky nešla, ale na rozdíl od takového Michala, já jsem tam aspoň chodil.
3: Ale já jsem nebyl moc poctivý student. Já, když jsem mohl, tak jsem se pokaždý na to jako vykašlal a radši jsem chodil po brigádách a užíval jsem se s ženskýma.
1: Uměli jste si to udělat hezký, ale Michael nebyl jediný, kdo chodil za školu. Když jsi chodil za školu, co jsi dělal?
4: Co jsem dělal? Jo, pár hry, samozřejmě, koukal na seriály, chodil s holkama ven, kukama.
1: Hoši, hrát gamesky a chodit s buchtama za školu, jako uměli jste si udělat moc hezký, ne že ne. A big up, že jste to i tak dali a uspěli. Každopádně, užívej zbytek neděle a všem studentům a žákům přeju krásný prázdniny. Odpočiňte si, vůbec vám nezávidím, že jo, tak doufám, že i v létě budete u Rádia Spin a že se třeba zítra uslyšíme znova. Mějte se krásně, čus.

tváříme se, jako by se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show liší od těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně šíp.